0: Noc plná hvězd.
1: Chvála prvního kroku. První krok. Zapomněl jsem na něj. Každý na něj zapomene. Jednou jej udělal, rodina užasla a on jím začal svůj dlouhý pochod k prvnímu školnímu dni, k prvnímu dni svých prvních prázdnin, k prvnímu políbení, k prvnímu manželství a k mnoha prvním věcem, které na každého čekají. Svým prvním krokem poprvé okusil chůze a bylo to zázračné. Všecko je zázračné při prvním kroku. Proto si na něm dáváme záležet, jako bychom věděli, že takové by měly být i všecky kroky ostatní. Ale brzy, brzy zjistíme, že to nejde. A hlavně, že stačí méně, mnohem méně a my přece jdeme. Začátečníka poznáte podle energie, která z něj tryská do všech stran, podobna plamenům. A je jedno, je-li to začátečník, herec, nebo číšník, nebo ředitel, každému svému úkonu věnuje 10x tolik energie, než je třeba. Pak nastane druhé období, období takového mírného lajdáctví, kdy řemeslo už je osvojeno, ba prokouknuto, což vede k píše, k suverenitě. A mnozí tak končí. Doutnají se už jenom někde uvnitř, roznášejí vychladlý pokrm své profese, po lokále, po jevišti, v úřadě, kdekoliv. Ale je tu, ne, bývá tu třetí období, kdy vyzrálý mistr je opět podoben začátečníku. Ne už přebytkem energie, ale neutajitelnou přítomností ohně. Neplýtvá silou, je silný, je rozkoš pozorovat ho. Je-li to číšník, který přistoupil k vašemu stolu, máte dojem, že on vás pozval, vy jste jeho hosty. Záleží mu na tomto večeru a pouze na vás. Žádný jeho pohyb není jednoduchý. Pozorujte mistry kteréhokoliv oboru. Jsou přesní, ale jejich pohyby nemíří nejkratší cestou k cíli. Vždycky je tu jakýsi oblouček, vzlet, okruh. Nikdy to není úkon sám o sobě, ale úkon a ještě něco. Skoro bych řekl úkon a přítomnost obřadu. Není na světě povolání, které by samo v sobě neslo radost, na rozdíl od jiného už v základě nezábavného a můžeme vidět nudící se hudebníky a inspirované zedníky. Chirurga, který nemá rád chirurgii a metaře okouzleného zametáním. Spisovatel může být nádeníkem a nádeník básníkem a všecko tajemství tkví v jediném, v osvojení si pocitu, že každý krok by měl být, má být krokem prvním. Nemůže být, řeknou mnozí. Nemůže být, protože není. Ale pak je tu ještě magické slůvko jakoby. A ono může být s námi, při nás, v nás, když musíme 1000x a 55 000x opakovat tutéž akci zoufale nudnou anebo zoufale přetěžkou. Budiš pochválen. Pocit prvního kroku. Měli bychom ho vyvolávat v každém povolání, denně. Host, každý host by měl mít pocit, že je naším hostem prvním, jediným a jedinečným. A divák, každý divák v hledišti by měl mít pocit, že právě k němu se obrací králevic dánský s naléhavou prosbou o radu. Zda být či nebýt. A úředník za okénkem by měl milion tého návštěvníka přijmout, jako by byl prvním, kdo k němu přichází. Což všecko je těžké, ba přetěžké. A nejen v povolání. I v životě bychom měli spatřit jednoho dne věci jakoby poprvé. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí stromy, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé k tomu jednou přistoupit. A jakoby poprvé už k tomu vždycky přistupovat. I k vlastní ženě.

Byli jsme na divadelní štaci v Netolicích a vedlo se nám prabídně. Skřivan jásal nad zoranými poli, lidé se chystali na jarní práce a do divadelního sálu nezabloudila ani noha. Ředitel stál každý večer u prostřeného stolku, na němž hořela rožatá lojovice před prázdným talířem a kupou vstupenek a čekal na obecenstvo, a když se ani do 9 hodin neobjevil u pokladny žádný návštěvník, sfoukl svíci, sebral vstupenky, mrzutě vstoupil do šatny, kde jsme se připravovali k představení, a oznámil, že se šnajdruje. Nehráli jsme už celý týden a postili jsme se jak žebraví mniši. Ale pojednou počalo členstvo reptat. Členstvo se skládalo z principála, paní ředitelky, 3 její dcer, 2 synů a mé maličkosti. Bída se šklebila dál. Tu jednou, když jsme dumali společně nad česnečkou, vykřikl direktor hlasem Tura: už to mám, smůla bude protržena a peníze se pohrnou. Potom vzal hrnec mléka, trochu sazí a vlastnoručně vyrobenou patronou začal vyrábět divadelní návěstí. Ještě ani pořádně neoschlo, když je vylepil na vrata hostince, kde jsme hráli. Stálo tam: nevídaná podívaná, v neděli bude provedena výpravná rytířská smutná

hra se zpěvy a tanci Jan Zachrta Dán od Václava Klimenta Klicbery. I hned konány velkolepé přípravy. Ředitel se ujal role rytíře Sosnomila, dcera Márinka hrála Krásku, starší syn rytíře Bida, paní ředitelka čarodejnici Moranu, pro kterou byla jako stvořená, mladší syn napovídal a harašil v boudě kusem rezavého plechu a dělal bouřku a já byl pověřen titulní úlohou krásného panoše Jana. Ředitelovi s Márinkami půjčila modré punčochy, její sestra Eliška Střevíce, z kreslicí čtvrtky jsem si vystříhal nádherný krajkový límec a těšil se na úspěch. Ale ve hře je vlastně hlavní postavou chrt, který se hradnímu pánu zaběhne na lovu. Chytne jej čarodějka Morana a nabídne se jej vrátit, jen bude-li jí výměnou dán panošek Jan, jehož krví se chce omladit. Zkoušeli jsme pilně, ale stále bez chrta. Toho markírovala nejmladší ředitelová ratolest. O poslední zkoušce jsem se přece osmělil principála otázat, kdy už přivede chrta, s nímž bych se byl rád spřátelil, aby mi snad nějakým nepodařeným extemporem nepokazil hru. Ale ředitel mě bezstarostně odbýval, co pak hrají hovada nebo herci. Nestarej se, přivedu ti psa, že budeš koukat. A to také udělal. Večer mi přivedl psa, na nímž se mi pracně skadeřené vlasy ježily. Bylo to zvíře podobné spíš rozježenému dámskému rukávníku než psu. Ale zkušený ředitel mi poradil, vystrč tomu hafanu z kulisy jen čumák, to stačí, tady v Netolicích vědí lidé bez toho houby, co je to chrt. Poslechl jsem, uvázal psa na hedvábnou šňůru a hotovil se na svůj parádní výstup v třetím jednání. Ale sotva, že rytíř Sosnomil při spatření svého nalezeného zvířete počal radosti pohazovat pozlacenými poháry, opřel se hafan o přední pracky, začal zuřivě štěkat, posléze se vřítil na jeviště a vytrvalým vitím přerušoval radostné volání reka Sosnomila, který úpěl rychlané, můj milovaný chrte, mám tě opět. Kluci na muzikantské kruchtě poznali v sále ovšem po celé obci známého psa a začali sborem křičet, Voříšku, ty hraješ chrta, drž se! Ředitel běsnil, ředitelka spustila za ohromného potlesku oponu a principál prohlásil, že s tím nemehlem, šmínil jistě mě, dál nehraje. A večer, že bude doplněn aktovkou Černý Petr. A tak beze všeho ohlašování představení pokračovalo a netoličtí občané si dlouho lámali hlavy, jak rytířská hra odehrávající se v 14. století může najednou končit ve forštovně v době přítomné.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak další dotaz, prosím.
2: Ano. Myslíte, že vás může donutit nějaký pan režisér ke zpěvu?
1: No tak režisér může donutit ke zpěvu, pokud je to režisér cynik, člověk bez srdce, nehumání, nejen vůči mně, ale hlavně vůči obecenství, může donutit ke zpěvu. Já například jsem solově zpíval na jevišti, tváří v tvář celému hledišti. To byla krásná hra, Fraskita se to jmenovalo, Lehár František. A my jsme to hráli v Plzeňském divadle a já v tom nechtěl hrát, já jsem se bránil, já jsem říkal, tam byl nový ředitel, já jsem říkal, pane řediteli, pochopte, já jsem činoherec. Já nemůžu hrát v opertě, zpívat neumím, tančit neumím, já ani nevypadám na to zvýšený vstupný, protože, no jo, no to je dražší vstupný, na fešáky se platí, to je, tam mají z toho krasavci urostlí. A on říkal, ne, to není operetní role, ten nespívá, netančí, to je dramaticky vypjatá role, vždycky to hráli činoherci a vy to musíte hrát. Tak jsem to hrál. Fraskita, to je španělská cikánka a já hrál cikána, jmenoval jsem se v tom kuse Sebastiano. A jezdili jsme spolu po Španělsku a živili jsme se zpěvem, který je jim pochopitelně. Za můj by nás utloukli. A já jsem jezdil s ní v takový malý maringotce otrhaný a doprovázel jsem jednak osobně, jednak na kytaru. Tedy na kytaru taky neumím, to byly namydlený provázky a za scénou živej kytarista, že jo. No a to víte, co takový zpěv může vynést, že jo, paní Kolínská, to vlastně tenkrát, to byla chudoba, to nebylo jako dneska. Tak jsme vlastně byli takový napůl žebráci a jezdili jsme tím Španělskem a otrhaný, chudáci, zaprášený a to. Ale, a to je právě zvláštnost operety, v druhém jednání žádný Španělsko, žádná žebrota, žádné silnice, ne. Francouzská riviera, ona zpívala v přepichovém baru, já už měl lepší kostým, lepší kytaru, ona nádherný toalety a já do dneška nevím, čím ona se tak rychle vyšvihla. No, já nevím, já jsem jí pořád nesledoval, taky nevím, co stihla za přestávku, ale vím, že v druhém jednání už to byla přepichově ohozená dáma, různé toalety za jedno jednání a zpívali jsme v nádherným takovým baru na francouzské riviéře. A to je zákon operety, že vždycky druhý jednání dopadne špatně, to si všimněte. Na konci každého druhého jednání je krize, ti dva hlavní se rozejdou, malér, spor, to je vymyšlený rafinovaně. Aby lidi přes přestávku trnuli, jestli ti dva se dostanou nebo ne. Aby se neodcházelo domů a tak. A tady v té Fraskitě dojde k velikému maléru. Tady kdyby jenom nějaká krize nebo spod. Ten její škrtí před lidma, ten ji rdousí vám, to je veliká scéna na jevišti, kdy ji škrtí a typicky mužský je proč. Kdyby, dejme tomu, špatně intonovala nebo tak, prosím, ale on si vymyslí mužskej, typicky mužskej, že prý to zpívá před těma lidma nedostatečně oblečena. Přitom věřte mi, ta dáma toho měla na sobě víc, než kdyby měla dvoudílný plavky. Skutečně víc. Ona měla sukni, černou, hedvábnou, nádhernou španělskou sukni, votuť až na zem. Až na zem. Maxi sukně. Tady chvilku nic, ale to byl moment. Opravdu, to tak uteklo, to se dalo hrát i pro školy. Tady zase textílie, pochopitelně, že jo? A tady už nic potom. No tak já bych jí byl vykryl jinak, ale já to nerežíroval, takže já nevím, já do toho nemohu zasahovat. A tímhle on, a on tady na ní, že tedy prej vostuda, nebo já nevím, jak si to, nebo se bál, že mu nastydne. A škrtilí tam, veliká dramatická scéna, no to víte, škrcená ženská se ozve. Tak tadle vám řvala Sebastiano na mě. A já tam vletěl na jeviště skokem. No Španěl divoch. To je 25 let, pozor, to je 25 let tomu nazad. A tam vletěl skokem a tasil jsem na něj dýku. Já měl za šerpou dýku, tasil jsem na něj dýku a on tu paní přiškrcenou pustil. A teď jsme měli nádhernou dramatickou scénu, kdy stojíme proti sobě já s tou dýkou, ten chudák vlastně, že jo, ten kytarista a proti němu ten bohatý pán v tom fraku, který si klidně zapálil cigaretu takhle a koukal mě do očí. A já odzbrojen tím jeho klidem jsem byl tak konsternován, že ta ruka s tou dýkou mě klesla, jako to bylo hezky narežírované, jako klesla. A on vám hrdě odcházel do kulisy a odešel. No a ta Fraskita se zpamatovala, že ho teď viděla, ten odchází, skočila, koukala se za ním s takovým vyděšeným dramatickým výrazem, jako kdyby si říkala, ten člověk jde z baru pryč, platil nebo neplatil? Teď já zase jsem ten chudák cikán si říkal, šance pro mě, ti dva se rozešli, skočil jsem k ní, chytil jsem jí takhle strach na sebe, že... Moment, jak já jsem... Ano, takhle jsem jí bral, ano, ona měla takhle lokty, ano, já už měla jí bral za ty lokty a takhle jsem jí na sebe přitisk, já jí neobracel, to byly lopatky tady, a takhle na sebe, že... A říkám, Frasky to konečně si jen má. Ale ona vám se mě vyškubla, šla na takový schodiště, který tam bylo postavený, tam se postavila a do hlediště hrdě řekla, a přece ho miluji. A spadla opona. Lidi proplakali přestávku.

kvůli vstupnému. A teď my už jsme to hráli mockrát, my už to hráli asi po 15. čili já už jsem začínal tenkrát určitý věci divadelní chápat. Já nemám AMU, já nemám konzervatoř, já jsem si musel určitý divadelní principy, jak si sám vysvětlit. Takže já jsem si sám třeba jako začátečník tedy přišel na to, že on jí neuškrtí, že to je divadlo, víte, to jsem... Tyhle věci, které se na AMU vykládají, tak já musel sám si jako přežvejkat v té hlavičce ochotnický, že jo. A tak jsem věděl, že ji neuškrtí a vzadu při téhleté scéně jsem se zapovídal s hasičem. S požárníkem, pardon. Požárníkem. Ačkoliv tenkrát s hasičem, ano, tenkrát zase. Tenkrát tam byl kvůli hašení. A tak jsme si... A tak jako... A povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo? Nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to... A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už po pátý, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec. Kokosák. Ovšem pravej. No. Pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře. Já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost, jako... Oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla si... A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jí najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy, hojně používaný, říká, je. A česky sebou řachla. A zůstala ležet. No, my jsme hráli dál, to se musí hrát dál, to je divadlo, to není hokej, aby ze střídačky hodili novou super. Tak jsme hráli dál, tedy já na něj tasil tu dýku, on vám proti mě s tou cigaretou tady, a teď bylo to ticho, jak se měříme z očí do očí, beze slova, a on v tomto případě tiše, aby nikdo nic neviděl a neslyšel, tak tiše mi povídá, co je jí. A já stejně tiše a nenápadně mu říkám, nevím, ležím. A tak jsme se jaksi dohadovali o jejím zdravotním stavu. No ale hrálo se dál, on tedy se otočil ode mě, mě ta ruka s tou dýkou klesla, že jo. On odešel do té kulisy, ona vstává, cupitá za ním, kouká s tím vyděšeným výrazem, jak jsem říkal. Já k ní skočím, strh se mi na sebe, říkám, frasky to konečně si

Jen má jako vždycky. Ona se mě vyškubla jako vždycky, ale do dneška nevím, jak se to mohlo stát. Jak ona měla ten dvojitý komplet takovej, malík mě zůstal za tou gumou. Tady vzadu, jo? Tadyhle, jak máte. Malík. No, malík to vydržel. Ta guma ne. No to bylo za války, ty materiály byly špatné, samozřejmě to. To vám prasklo, ale s takovou silou, to jsem netušil, co je v tom za sílu, to ruplo, já ještě dostal knoflíčkem do voka. No, tedy ona naštěstí tedy tu padající textily zachytila u kolen. A teď se mi líbilo, jak jsem ocenil tu její uměleckou poctivost, že dodržela tu režii, ten základ, že šla na ty schody, že to nějak nedohrála zády, no ne, šla na ty schody tak, jak měla a tak, jak byla. A tam si stoupla ovšem už ne, jako vždycky takhle, tentokrát takhle. Jako když Libuše vidí Prahu. A řekla, a přece ho miluji. A spadla opona a já. A od té doby byli do divadla telefonický dotaz, jestli to byla náhoda, nebo jestli je to vždycky. Já to chtěla dělat vždycky, ale ona nechtěla. Ale tímto představením se prokázalo, že na milovníka jsem příliš divoký. Tedy na jevišti. A od té doby už mě byly svěřovány spíše role komického charakteru. A já jsem za to osudu i ředitelům vděčen, protože já si myslím, že milovníků je plno a legrace je méně.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Ony totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Zasmáli jsme se, pobavili jsme se. Proč ne? Pro vaši informaci, toto byla oblast pop music. To říkám zcela otevřeně, s vědomím, že je to velmi mlhavé určení. Tedy toto byla pop music, která vzbuzuje u inteligentních vnímavých posluchačů vašeho typu právě takový ten správný, uvolňující smích. Víte, to má svoji cenu i ze stránky odborné, čistě klinické, psychiatrické. Zvláště, když vidím skrze tu tmu, mezi vámi mladé i velmi mladé tváře, jsou zde lidé, kteří se dosud rvou s pubertou. Jsou zde lidé i trochu starší, kteří už svůj zápas s pubertou vítězně vybojovali, ale stále se v nich ještě občas kumuluje takový ten pudový přebytek, přetlak. A ten se výborně ventiluje právě tímto ukázněným spontánním smíchem. Někdo může nabít po těchto slovech již pocit, že se zde něčím vychloubám a že si trochu fandíme. Víte, to se vžilo, že lidé o sobě neradi hezky hovoří. Proto my na to jdeme jinak, budu hovořit hezky i o sobě. Podívejte se na mě, jak já zpívám. S vámi dávejte pozor, já přijdu, zaspívám píseň a neutíkám hned zpátky, abych vám nezevšedněl. A pak zase nepřibíhám na další píseň úplně jinak oblečený, abych vám nezevšedněl. Po této stránce, myslím, že se nemám čeho obávat. Já naopak zaspívám píseň, ukloním se, sednu si a zůstávám tu s vámi, jako jeden z vás, prostě oblečený, v režné košili. Prostých desilových kalhotech, žádné Fidži na mě nevidíte. Proč taky?

0: Noc plná hvězd.
1: Byl jednou jeden král a ten měl strašně ošklivou dceru. Princezna byla tak ošklivá, že v celém království nebyla ošklivější. Taková to byla krása. Navíc ještě byla zlá, ukvičená, měla ákné, senou rýmu, psát neuměla vůbec a číst jenom ženské časopisy. Prostě hloupá tak, až oči přecházely. A právě do tohoto království, kde se vzal, tu se vzal, přiletěl strašlivý drak. Řval, klel, nadával, mával křídlama a zaletupil rum.
2: Den po drakově přistání přišel ke králi komorník, jehož úkolem bylo přinášet jenom samé smutné zprávy. Říkali mu katastrofiol.
3: Přináším velmi špatné zprávy vašemu vysokému urození.
4: Já vím, ty starý ponurý černý pavouku. Blídnám jsem drak. No, chce sežrat princeznu. Máme nějaká opatření?
5: Ovšem, že máme vaše sáhodlouhosti. Dokonce jenom jedno.
2: No?
5: Dát můj.
2: Co?
5: Teda. Já bych mu ji třeba jenom ukázal a obluda se zděsí a odletí.
2: A to nejde. Přece princezna neumí létat.
5: Ale ne, já myslel draka.
2: A tak, ale i to se mi zdá poněkud riskantní. Tenkrát si králové říkali my stejně samozřejmě, jako my si dnes říkáme já. Pravda, naše princezna už není hezká. Ona dokonce už není ani ošklivá. Ono prostě na ní ještě nebylo vymyšlené slovo. Ale konec konců je to naše dcera a není vyloučeno, že bychom ji oplakávali. A my důrazně neradi oplakáváme. Ergo čuvix. To pak se tady nejde nějaký princ, který by se drakovi postavil? Nebo nějaký chuťas s vidlema, pluhem? Kurník šopaný to nebude dělat zadarmo. Dostane půl království a princeznu za ženu, no.
5: Je, to poslední bych jaksi vaše osobní odpovědnosti vůbec nezdůrazňoval. Hrdina by se mohl zaleknout a utéct.
2: Tak teď začínáme být zuřivé, teď začínáme být nepříčetné. To, co my tady máme, vlastně co děláme? No, co děláme?
5: Ten drak vaše pracovní neschopnosti zdá se mi být poněkud blbý. Co kdybychom ho odbili nějakou jinou dívkou? Tedy ne. Ve smyslu, že bychom lapili nějakou poběhlici, za princeznu ji převlékli, no ne. A máme vyhráno. Obluda se nažere a vaše koza zůstane celá. Tak co? Jsem váš malý sladký intrikant?
2: Dítě jo, co pak o to, ale ono to není jen tak, vzít nějakou holku a udělat z ní princeznu. To musí být inteligentní děvče, musí mít maturitu, musí umět 3 jazyky, musí mít několik vysokých škol, musí umět hrát tenis a zpívat arie u piano. Máme vůbec něco takového v našem feudalistickém revíru?
5: Z toho, co jste s dovolením, jak si vaše záchranná brzda ráčila jmenovat, nemá naše princezna vůbec nic. Dá se říct, že obstojně hraje rugby, slušně střílí z minometu, ale jinak vůbec nic.
2: No, teď to je taky v pořádku, je to naše dcera, ne? Ale já mluvím o té, kterou bychom si jako nadoptovali, jako dceru.
5: A uvědomuje si váš nechráněný přejezd, že ta poběhlice by byla vaší dcerunkou jenom na chvilku? Na malou chviličku, potom se objeví obluda, drak, chramstňám z koust a holka má tak říkajíc po funkčním období. Tak co, neslevíme trošičku?
2: No, já nevím, poslouchej, a je to opravdu takový blb?
5: Koho má na mysli vaše podlahová krytina?
2: No toho draka, je to opravdu takový blbec.
5: No to je velehňup. Extraliga tupců, super mogul s hvězdičkou. Co vám mám povídat, na třikrát přistával ve vaší oboze. A přesto, že viditelnost byla úplně dokonalá, stejně byl na přistání dlouhý. Co vám budu povídat, jedna hlava vygumovanější než druhá. A popravdě řečeno tu sedmou, tu má jenom kvůli rovnováze. Já vám garantuji, ten nerozezná princeznu od pošty.
2: Katastrofio, to já rád slyším. Poslouchej, že tak hovoříme. Já tě viděl včera hrát tenis. No, tak... Dobré to bylo.
5: Pravda, trochu jsem se rozpinkával u zdi a zkoušel servis, ale vaše osvětová beseda je příliš laskavá.
2: A zpívat taky umíš. Ne. Jednu školu máš vyšší ne. než druhou. Ne. My tě zkrátka adoptujem na princeznu.
5: Ne. Dovoluj si blekotat, prosím to ne.
2: Ticho, babi dám. Ty kuří noho. Nosíš mi se jednu zprávu za druhou.
5: Prosím.
2: Jednu špatnější. Než první a teď budeš najednou fňukat.
5: Milost, vaše vysokoškolské stipendium, milost. Prosím, dejte mi milost.
2: Konec, již jsem řekl.
5: Nebo mi aspoň dejte grejt, aby lidé věděli, že jsem princezna, tedy vaše dcera, aby mě chátra neoplivávala, až půjdu převleku.
2: Ale to je nápadíček, grejtík ti dáme na tu chvíli, co by ne, dokonce ti ho dáme i s královským razidlem. Večer přišel komoří do obory, kde drak byl na mol, dvě hlavy spaly, pět jich řvalo. Komoří se postavil před draka, drak se ho prohlídl a lekl se. Povídá.
6: Ty jsi ten, ta princezna? Ano.
2: Odpověděl komoří sváně hnusným hlasem.
6: Jsem zlá, stará, šlachovitá princezna. Samá flaxa a v kloubech mám revmatické změny.
2: A dodal téměř slavnostně.
6: A navíc jsem chlap. Rad ti říkej. Mě říkají česneková panenka.
2: Co se na to vykašlu, kde je tady první hospoda s držkovkou? Komorní mu ji ukázal, drak se vznesl, rozbil si několik rypáků o věž a zmizel. Mezitím seděl král na trůně, šťastně se usmívaje přemýšlel, když v tom se rozletěly dveře a dovnitř vesele vběhl komoří jako princezna.
7: Táto, tatínku, já jsem tak šťastná, statečný komoří mě zachránil a ty mu dáš půlku království. Já jsem tak šťastná, tačko.
2: Co si to dovoluješ, ty vohrábla? Ty šlajšno, ty tuho, ty tunele, ty horochu v týna.
7: Ale já jsem přece vaše dcera, dcerulinka a statečný komoří mě zachránil.
2: Co ty to tu... Ty jsi komoří?
7: Nejsem. Jsem tvoje dcerulinka. Přijdi v čím penzionátu a stokrát jo. A mám na to glejt.
2: Už tomu rozumím, jenom že já mám tadyhle, víš? Za ušima, tak chci vidět komořího. A hned,
5: Tady jsem vaše posuvné bednění.
2: Tak chci vidět svoji adoptivní dceru.
7: Tady jsem, tato, tatínku. A dáš mě komořímu a dáš mu tu půlku království. A ne tu zaostalou, tu progresivní, jak tam mají manufakturu komín a retenční nádrž.
2: Já jsem tě upozorňoval, že mám za ušima. Ceruško, ukaž mi ten glejt, až si ověřím jeho pravost.
4: Ale my nic nevidíme. Ne. My žádný glejt nevidíme. A v tuhle dobu královská dcera bere hodiny boxu v zámecké gorilí kleci. Takže ty jsi podvodnice a my tě dáme otrávit rybím tukem žluklým.
7: Milost, milost, jsem to já.

0: A váš černý pavouk, váš černý kořen, Radik Snigger, to já jsem, komoří, to já jsem zachránil princeznu.
1: No vidíš, že to jde, komoří. No tak mi tady...

Milé děti, jistě jste si všimli, že tato pohádka z začátku byla hloupá. Nicméně ke konci byla mnohem hloupější. A víte proč? No, protože se jmenovala Hloupá pohádka. Dobrou noc.

0: Noc s hvězdou.
1: Dralo sa pieří. Kolem stola sedělo babi jak žab a řečnování tolej, že sa každý jaramak musel skovat. Aby sa toho nadralo věcej, tož si tetky drali aj huby a pomluvili kdekeho, u svatého Jána počínaja a u boží muky konča. Největší hubu měli tetka Kyštěna, která mleli jak šlajfířka a tak s ním smíkali po izbě, že jim před ní museli pověsit travnicu, lebo ináč by pézi létalo až do síně.
2: Ja, a víte, že za starou Pelještěnu chodí uporocný Píšťala? Ne, nále boženku, teď je to plná dědina.
1: Kyštěna se napili kafe a jeli dál.
2: A Jura Koškařů ji prej nechá stát Kaču Trháčovu. Snáď je v tém a on se k tému nechce znat. A totka i viděli pastýřa Tatara, jak v noci lézl oknem od Anče Tragačovej. Na enem si to rozvažte a představte, hotová Sodoma. Panenko Maria Sedmi Bolestná netrestiná za těch cizoložníků. Kdyby pán Bůh všechny ty hříky spočítal, tož tady nebude pršat najmenš 100 roků.
1: Tetka sa pokřižovali a přednášali dál.
2: Já, abych boženku nezapomněla, viděli jste, jak sa všil nosí tá švírka táto na Fúkarova? Má prej ženícha a jakýmsi archimetrem, či co? Ale je prej po čtvrtej ženatý a je to taký plesnivec starý z hubů červenou, jak slunko na japonském prápoře.
1: Babi sa řehu zňali, že jim bylo vidět tlusté střevo, a staré Míštěně spadli zuby do kafé. Měli jich na háčky. A tak v dobré pohodě obrátili celou dědinu na ruby. Už bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se tetky rozešly a druhého dňa si nějaká dobrá duša pustila hubu na špacír a tak se Tonka dověděla, jaké řeči se vedly o ní a o jejím ženichovi. Hnedka je sašla tetky Kyštěny optat, co je na tom pravdy, ale stará sa dušovali jak cigán, že oni níza, že sa takého nic nepovídalo.
3: No ale ovco, jak bych mohla? A ještě k tomu já, no na mou dušu věrnu, Tonečko, nic takého. Boženku, ty ani nevíš, jak tě mám ráda a nedala bych na tebe dopustit. Ať mě pán Bůh hnedka i na tomto fleku stresce, lesti jsem o tobě jedno křivé slovéčko z huby vypustila. Vždyť přece vím, jak ten tvůj je hodný a šikovný člověk a od srdca ti přeju štěstí a božího požehnání.
1: Tonka teď se nevěřila a připomenula, že jestli se to bude opakovat, tož jich bude žalovat. Do Kyštěny, jak když 100 satanů vleze, letěli hned k levým k sousedům, potom k pravým, ke kmotřence, ke švagrovej a k druhé sestřenici a nakonec naproti do kvelbu a mleli pantem na plné obrátky.
2: Na enem si to představte a rozvažte, co si ta ledačina usoplená myslí. Mně si opovažuje hrozit, že bude žalovat pagáž a škaredá švírkatá ke mně, ke staré osobě, úcty to nemá, slota. A jak se to nafukuje, maškara? Žrad nemá co, ale vyvářá jak vhody a nadluh. Jenom aby se mohla ukázat před tím jejím modrofůsem. Však je to pravda, že ten její oblezenec zamordoval už 4 ženské.
1: Druhého dňa, když si došli k obrůčkom vypošťat vajca na podsadu, ještě nezapomněli přiložit polénko.
2: Však už má ta švirgana nejvyšší čas, aby se vdala. Stará jak čínská zeď, tože je aj ten modrofus dobrý. Však až ten archimetr změřá všechny její dluhy, tož už zamorduje jak ty ostatní.
1: A tak do týdňa roznesli tetka pana architekta aj Tonku na kopitách po dědině a stačilo o nich něco vzpomnět a Kyštěna zuřili jak bík před červenou hadrou. Ale došel den, kdy sa tetce rozklepali 2 poslední zuby. Dostali obsílku k soudu. Ze strachu jich popadla zlost, vyskočili až po lampu a létali po izbě s řevem, že jim omítka padala ze zdí. Když jim strýc řekli, že si mají dát na tu nevymáchanou hubu pozor, okřápali jim kotchan o hlavu, že glazura létala až na padělky. Do soudní síně vletěli jak zlý větr, ale pán soudcí jim našup zarazili dech. Tetko, stoupněte si tady rovno před stůl a už ani slovo. Jsou tady na vás 3 žaloby pro pomluvy a urážky na cti. A vašej huby sa bojí celá dědina. Na chvílu vám tu pusenku zavřem. 3 dní vězení podmínečně, 6 urážky odvlad v novinách a 100 korun na sirotky. A zameďte si před svojím. Starajte se o to, aby 3 děcka vašej svobodnej dcery měli otců. Tetka jenom co si zahučali pod nos a zlostí bečali až dom.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Já si vzpomínám, že jsme jednou, to už je dávno, byli s Luďkem na nějakém večírku.
2: Tak to už je dávno, to je dávno.
1: A dohodli jsme se prostě, že se budeme tvářit jako, že k sobě vůbec nepatříme. Tak to by byla nějaká legrace, no. A Luděk na to nějak během večera zapomněl a přišel a takovým dost, no, familiárním způsobem mě požádal o cigaretu.
2: Pardon, já to jenom upřesním, já totiž jsem zásadně nekuřák, rozumíte? Já se mezi těma dospělýma prostě nechtěl vypadat.
1: Tak jsem se suverénně otočila, mluvila jsem zrovna s nějakými lidmi a říkám, no dovolte tady, vy si jako myslíte, že když jste munzar, takže vám...

0: kde kdo musí vyhovět, jako v čem si zrovna vzpomenete, že? No jo, no.
1: A jak to dopadlo?
0: No jak, Luděk to právě tenkrát zrovna tak moc nějak nejlíp nepochopil.
2: Ano, no, protože jsme se zase tak moc předem nedomluvili.
0: Ale to bylo to úplně jasný.
2: No nedomluvili.
0: A navíc to nebylo poprvé.
2: Nedomluvili jsme se, protože to je vždycky na mě se vším vybav.
0: A já na tebe s ničem nevybavám.
2: Vždycky na mě vybav, než se vším.
0: Ale Luděčko, prosím.
2: No vždycky, to vlastně ne taky, vždycky na mě vybav.
0: A proč se mračíš? Ty pojď sem, ty se mračí?
2: Ne.
0: Uka?
3: Ono se to mlačí.
0: Vážně, jo.
2: No toho, prosím tě, proč to děláš?
0: Prosím tě, to byla děsná legrace. Kdy to byla taková ohromná psina, tobě to nepřišlo legrační?
2: Jo, bylo to fajn.
0: Na tom večerku ses přitom popadal za břicho.
2: No, usmíval jsem se, nepopadal jsem se za břicho.
0: No, povídám, že jsi se popadal za břicho.
2: A ti říkám, že to bylo fajn.
0: Byla to ohromná psina.
2: Byla to strašná legrace, opravdu.
0: Ty mě z tebe na nic.
2: Cože? Co to děláš, prosím tě? To...
0: Povídám, že mi z tebe na nic.
2: Se neříká tohleto.
0: Cože se to?
2: No, neříká se to.
0: Že ty se umíš rozčílit. Tohle já na tobě nejvíc miluji, jak ty se umíš rozčílit. Ty jsi takový jelimány. Ty snad ani nejsi
2: co?
0: To.
2: Co?
0: No, co?
2: A co? No, co to ty?
0: No, zas mi tam nedal led.
2: Vždycky ti tam dám led. Jenom, že ty ho vždycky sníš. Roustáš na led jako kokr španěl. Že si ty svoje raťafáky vylámeš.
0: Jsou to moje raťafáky.
2: Hmm. Některý.
0: Já ho doma víc zubů než ty.
2: O dva.
0: O dva to je hodně.
2: No to bych řekl. Řekl bych, že je to dokonce pozoruhodné, když člověk uváží, kolik ti je.
0: No nech si to, jo. Ty už taky nejsi zrovna nějaký mladík. Který...
2: No tak jsem o 5 let mladší, vždycky jsem byl a vždycky budu.
0: No. Začínáš plešatět.
2: Ty taky, Beruško, ty.
1: Tak pokud vám tohle něco připomíná, upozorňuji vás, že jde o podobnost čistě záměrnou, neboť Jana Hlaváčová s Luďkem Munzarem zcela nenápadně přešli do dialogu z filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové.

snad nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli

0: Noc plná hvězd.
1: No tak, no co je vám, no zmužte se mi tady před mikrofonem, nebojte se toho.
2: Já jsem zkrušený člověk.
1: No co je vám, no.
2: Ale doba na mě tíží svou ponurostí.
1: Ale doba, no tak doby byly vždycky blbý, tak si vezměte příklad z nějakého silného individua z minulosti, z dějin, no.
2: Myslíte, že příklad z dějin může vzpružit jedince?
1: Samo sebou,
2: ušlého jedince.
1: No, honem, ale si vezměte si příklad z někoho, honem.
2: Tak třeba Valdštejna.
1: No, vidíte, Valdštejn, to je krásná figura, už se cítíte, ne?
2: Ano, a jak si mám vzít příklad z Valdštejna?
1: No to záleží na vás.
2: No třeba, že byl zavražděnej, ne? Takže budu taky zavražděnej, ne? A nebo spíš si mám vzít příklad, že byl zavražděnej v Chebu, takže by bylo nejlíp, aby mě zabili v Chebu?
1: Vy budete přestupovat v Chebu?
2: A von Valdštejn přestupoval?
1: No vy jste říkal, on jel od někať? Nebo někam? On jel z Norimberka, nebo...
2: To byly vlaky už tenkrát?
1: No, na celnici ho zabili, nebo...
2: A jo, on byl celník, Valdštejn.
1: No, to já nevěděl, on...
2: No, jste říkal.
1: Pašeráky, ne, zastřelil, nebo on jeho?
2: Aha, drogy, to už byly drogy.
1: Zakázaný drogy? Vy jste zakázaný drogista?
2: Materialista bych nebyl.
1: Ale... To... Ale vy si berete blbý příklady 17. století, jak si to má člověk pamatovat, když si sotva vzpomenu, co bylo loní. Ne, 17. století, 17. taková století. Dálka.
2: I to bylo v 17. století. Já jsem moc rád, že jste řekl to slovo 17. století, to mě zajímá. Dozvíte, vy se v tom vyznáte, jak je to s těma stoletíma?
1: No, ty jdou za sebou.
2: No dobře, ale 17. století je to přeci takový to století, jak se psalo 16.
1: Ale ne, to je blázinku, to je 16.
2: No počkat, jak to? Dneska máme 20. století, že jo?
1: No a jo.
2: A co se píše?
1: A jo, 19. No jo. No aha. Jo, tady schází 100 let.
2: Aha, vidíte to.
1: No tady schází... Tady je 100 let je pryč?
2: No, kde je o něch 100 let,
1: táží se? No to zase byla nějaká ostuda, víte, tak se to škrtlo celý století, aby se to ututlalo. Někdo nevyúčtoval peníze, tak se škrtlo 100 let. Her. Teďka hod ty Francii budou škrtat 450 let nejmíň kvůli staviskýmu.
2: No já vám řeknu, ono u nás by se taky dalo leco škrtnout.
1: No je, při dobrý vůli my bychom mohli být roku z tého druhého před Kristem, vám
2: aspoň,
1: řeknu.
2: Aspoň. No, ale posledajte, tu chybu musíme najít, kde těch 100 let schází.
1: Počkejte, když bylo první tisíciletí, když bylo konec tisíciletí, to se psalo 1100 anebo 900?
2: Naivko, to se psalo 1100.
1: 1100. No jo, to bylo chiliastické učení, chiliasté, chiliasmus. No přece, tisíciletí chiliasmus. Tisíciletí se ke konci chiliastické učení. No, že to nevydrží po Kristu, byl jak tisíc let, tak to chtěli už skoncovat. Konec světa.
2: Aha, měl být. Já vám řeknu, že by to bylo bývalo moc dobrý tenkrát.
1: Měl být.
2: Měl být konec světa.
1: A začít znovu,
2: no,
1: víte?
2: Klidně se mohlo začít znova od tisíci do toho roku a mohlo být dneska roku 900, pane. Tady mohl být klidně svatý Václav.
1: A my jsme mohli 120 volů posílat ročně do Německa.
2: Představte si, jak by se to tu bylo propucovalo.
1: Tam už na tom nezáleží, jestli přísahá o milion víc. No ale jestli chcete pokračovat dál, tak musíte obrátit desku.
2: Ano, tam se sejdeme.

0: Noc s hvězdou.
1: Stejně vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelné, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zase nic. Já to nechápu.
2: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký si ho udělá. Například moje žena.
3: Jo, Renátko, nazdar.
2: Jo, a propo, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
1: Já nevím, snad jo.
2: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A obráceně.
1: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
2: Ale to byste se divil, Čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
1: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
2: No, doma, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
1: Co na zájezdech?
2: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. No, já to vím, jak to chodí.
1: Hoďte se, no, nechte toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
2: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou. Tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no to nevíte, kdy přestat. To lítá. Co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... Taková tichá voda, furt jako pš, ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněný. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy,
1: počkej,
2: a točíte se.
1: Počkej, no, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
2: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy. Všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankán a čeče, já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový.
1: Nevěřte mu lidi, to je tak, ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
2: No, já to mám.
1: Šišku turistického salámu.
2: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
1: Jaký krasavice, prosím?
2: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
1: Počkejte, já třeba mizírkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
2: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem, ne, v Grandu.
1: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
2: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete, no to byly pro vás hlavně veletry, to jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj, to si vzpomínáte, šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. To bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takovej černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění Kama Sutry, mám řekl. Ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. U koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
1: U Adama.
2: No, to se dalo čekat.
1: Počkejte, jak a to potom, myslíte?
2: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy uvidíte. Rumba koulek. Tu si vždycky děláme z jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
1: Ne. Lidi, Nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
2: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, když to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. Já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť, takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám sválně předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věděla, co říct. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka... Zlatý řad, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámně, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
4: Jaká Markétka?
2: Markétka, no jak jste se domlouvali.
4: Já jsem se s nikým nedomlouval.
2: Domlouvali jste se na večer.
1: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
5: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
2: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
1: Ne, to ne! Divochu!

0: Slavnostní hostina skončila. Den potemněl a měsíc začal kvést. Poslední host už dávno řekl s Bohem a nebyl jediný, kdo dárek nepřines. Pokoj v téhle chvíli vyhlížel, jako by právě sem snes hračky celý svět. Jen stůl byl prázdný. Uhaslo pět svíček u jediného dortu před židlí, na kterou nikdo neused. Já vím, že jsi smutný, řekla máma. Ale tak velký kluk by měl jistě pochopit, že vlaky jezdí stále, dnem i nocí. Někdo je musí vést a kotle roztopit. Teď už je čas, abys šel spát. Ať se ti zdají dnes ty nejkrásnější sny. Zhasila světlo, však za kratičkou chvíli sklouzl stín z okna a slét do zimní tmy. Zamířil přímo k železniční trati. Už z dálky zaslechl poslední motorák. Ale možná, jestli se vrací táta, vypravili dnes právě pro něj zvláštní vlak. Série výkřiků nočního vlaku prořízla zasněžený klid. Vír ocelových kol rozezněl koleje, jako by celý kraj chtěl rázem probudit. Nákladní vlak se stovkou vagónů v těch místech jako by vypustil dech. Najednou na nás se dopadl muž a zůstal ležet na zádech. Za chvíli vstal, zvedl svůj vak, jen krátce dokola rozhlédl se. Přitom, jak sklepával z kabátu sníh, zavolal: Hej, chlapče, kde pak to jsem? A když mu chlapec odvětil, tu neznámý se rozesmál, jako by to byl žert. Ech, co ty víš, já v téhle díře žil, může to být tak 5, možná 6 let. A když jsem odcházel, řekl jsem svojí ženě, až přijdu zpátky, budeme bohatí. Tak nebo tak zdá se, že jsem se vrátil. A to, co v kapse mám, to jistě nestratím. Ještě mi ukaž, kudy se jde k mlýnu. To víš, člověk to po létech už těžko poznává. Ale pane, v celém okolí je tu mlýn jenom jeden. Ten, kde žije můj táta, máma a já. Náš táta je ale už dlouho pryč. I když já vím dobře, že dávno domů chce, ale má prostě důležitou práci. Víte, on jezdí vlakem, on je strojvůdce. K narozeninám dostávám od něj dárky. Dopisy mi čte máma, mně totiž není ještě 6. Posledně táta psal, že je možné, že se k nám dostane. Ten den je právě dnes. Tak si honem domů, přikázal neznámý. Už ať si v posteli přikrytý peřinou. Kdyby tě táta nenašel, pak jistě by se zlobil. A já mám tušení, že přijde každou vteřinou.
1: Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info.

slunce tupý jas, perón odráží v lůno údolí, mlčky lesy zvou, ale otevírají náruč laskavou. Jako by to bylo včera, když za zvuku kytary vzal jsem tě poprvé za ruku, láskou rozervám. Jako by to bylo včera,

0: noc s hvězdou.
1: Tak a teď přichází čas na povídku. My bychom měli snad povědět jak vznikla. My chodíme občas s Jirkou do biografu.
2: Jsou krásný zážitky.
1: No, když najdeme lístek, tak jdeme a...
2: To se dá slepit. No a my si vybíráme už mnohé, že bychom chodili v halabala. My máme takový dramaturgický plán.
1: Náročného diváka.
2: No, to...
1: Jsme tam dva. A si vybíráme.
2: Pořád přibíráme členy. No. A teď máme, jednou jsme viděli takový film, který opravdu jako patří do té kategorie nejnáročnějších.
1: A mě skutečně velmi líbil ten film. Říkám upřímně, byl to film Tichý Don. A vy jste viděli také, tři díly toho byly.
2: My jsme viděli všechny, a několikrát, ale proč? Nám se v tom filmu moc líbilo, jakým způsobem se tam vypořádali s bělogvardějci. Nesmlouvavě a opravdu
1: tvrdě.
2: A my jsme chtěli, nedovedete si představit, jak my jsme chtěli zasáhnout do toho boje. Ale to nemůžete, to, opravdu to nejde, to už je to natočený jednou a...
1: Jirka mohl spíš, ten byl v první řadě. Oddělené,
2: dobře, ale já jak jsem objevil na plátně, tak to je potom z toho fraška, že? To nejde.
1: Zkrátka jsme nezasáhli v tom filmu a rozhodli ale... jsme se aspoň povíce vypořádat se jedním z nich.
2: A podařilo se nám to s Igorem Astapovem povíce, jak jsme přechovávali bělogvardějce.
1: Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec. Já si domov představuji veselější, tak si kup švihadlo, ty kašpárky. Pronesl zvolna bělogvardějec Igor Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluví se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka. Zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekává je bytí. Co je divnýho na slově kašpár, podívej se Astapov. A jestli vám přikážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, pre vás chadítělstvo. Zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabíde svých pozemků za Uralem. A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc a častěji nám poroučel. Přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co přestrojen za mladého konsomolce přizabil při kuličkách skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtoky nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka nasypala do polévky dvě hrsti utrejchu. Na pětě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn Ukrajiny si pochvaloval, že má polévka konečně správný říz. A vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento potomek Ilí Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děd anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde jí vezmeme? Diktával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčo dědeček. Matka se skočila z uhláku jako ušknutá hadek. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik. Neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba zvolit velitele atentátu. V vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za to. Je tu však jeden háček, jak dostat Astapova na uhlách. Budeme se s ním jako přátelsky strkat, až ho považíme na přebytek pumy. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme strkandu, ať to máme za sebou. A můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo stále těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Astapov stál svěží v rohu kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove, snažil se o úspěch své akce dědeček. Blázní v srpnu. Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhla. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a v duchu jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapovi třeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta ruce plachtí vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec spadl k zemi bez známky života. Atentátník s námahou ale pyšně povstal. Pak otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Nahnul se nad Astapova se snovy. Vidíš, menševiku. Dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.

0: Noc plná hvězd.
1: Říkal jsem mu, víte, pane Werich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradicích humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila.

prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta, a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila, a já, abych jí šokoval, prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Tolky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed, a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který studoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky.
Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní. Pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromný.

zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Bericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takový. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když došel k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala a pak se ohlídla, když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Wericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Wericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Wericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

0: Noc s hvězdou.
1: A do třetice ještě jeden vánoční host. Ten svým neodolatelným způsobem vzpomíná na Vánoce svého dětství. Je to národní umělec Vladimír Menšík.
2: Marienko, já ti znovu musím říct, že jsem strašně rád, že jsi mě pozvala, protože mám tě velmi rád. Anglicky, I like you, Mary Rotter.
1: Děkuju, ale abych
2: řekla... Ale maminka vždycky říká, proč ta Mařenka taky neřekne, že tě má ladí ráda, jsi takový hodný kluk.
1: Já tě mám ráda moc.
2: Moc. A to já už jsem zasedal už. Já v duchu už s tebou mám dvě děti. Už jsme před rozvodem zase. No. Mě tady trošičku deprimují, je to vánoční. Ty zpívala o sklepě, tohle je téměř ve sklepě pod věží.
1: Ano.
2: Jen ty koule mě deprimují. Protože u nás o Vánocích viselo co? Všude jí melí. Protože strýc byl zahradník a prodával to. To, co neprodal, tak jsme si vyvěsili. A protože jsme byli taková rodina velice početná, měli jsme 6 talířů, tak prostě někteří zpívali koledy, než se na ně dostalo, někteří zase se líbali pod tím melím, a protože ještě u nás nebyla elektrifikace, tak prostě to tak několikrát přehnali, že jsme se většinou narodili v září nebo v říjnu potom. Já jsem dostával vždycky jako hlavní dárek takovou odpornou věc, teplou, ale odpornou, kterou vymyslel Herodes pro ty děti, co mu unikly. A nebo to bylo vymýšlené někým, aby už dítě v útlým věku ztratilo sebevědomí. A pak jsem na Moravě, tak tady to nemusím vysvětlovat, byli to trikáče. Ti starší vědějí, co to je. Víš, co to je?
1: Ne.
2: Nevíš? No, trikáče, to je spojený podvlíkačky s nátělníkem pro dítě. I dítě, který je roztomilý ve všem, v tom vypadá jako blbeček. To bylo z materiálu, který prostě se srazil po prvním praní, takže ten úplet z kotníku jste měli na kolenou jako dítě revmatik. Ale aby se to nepletlo, tak zase život vám klesnul. Se vypadal jako čekatel na kýlu. Vzadu 2 nebo 3 plechový knotlíku, podle toho, jak se rodiče rozšoubili. Který prostě, to bylo něco hroznýho se v tom rozepnout. A vzadu, aby se furt nemuselo prát, prdelka holá. No. Já jsem jednou věděl, že to jsou trikáče, pač byly vždycky stejně zabaleny, tak jsem to přepsal na Jarka, na bratrance. Aby zase on se v tom smažil. No a tak říkám, my jsme čekali na jídlo, nejdřív jsme jedli my děti, jedli jsme, jak půdě jsou schody, tak jsme tam seděli, čili takhle vždycky já jsem měl rybí polívku bratrancovi nohy. A tak to pokračovalo na tom, že jo. A až konečně jsme se dostali pod stromeček a my zase stromeček. Dneska se tomu říká, že se krade v lese. Tenkrát jsme to dělali všichni, tak se tomu říkalo, prostě jdeme pro stromeček. To se neprodávalo, no spousta věcí se takhle získávalo. My jsme... Ale pak naše maminky byly zdatné hospodinky, tak než se majitel kolikrát obrátil, už to bylo naložené v lahvi, nebo, že jo, takže to se nepoznalo. Ale všecko jsme si obstarávali sami. Jak říkám tu zábavu na tom, tak třeba svíčky jsme si lili z loje, utrhli jsme si od úst, ale zase, abychom to nepromarnili, tak pod každou svíčkou byl kastrůvek, aby jsme si na tom ještě mohli něco potom udělat, jak to kapalo, tak hned jsme si dělali kapra na loji, že jo, na tom. Prskali jsme sami. To bylo lišejů potom vždycky po těch svátcích. No a tak to jsou mý vzpomínky. Vzpomínky jsou krásné proto, že jsme byli malí a tak nám všechno připadá, že bylo velký a krásný. Dneska už dáváme místo stromečku větev, betlem děláme pořád, pak jsme ho dostali zdarma. Od jedné paní z Pardubic jsme dostali perníkový betlem. A pak jsme měli hosty ještě dopoledne, tak náš dědeček myslel, že to je jako pohoštění, tak nám sežral svatý Josefa až v hlavě, než jsme mu ho vytrhli. Takže teď vždycky ty normální svatý stojí takhle na tom popundeklu a vždycky sežerem trochu mechu a on vypadá jako zvěd. No. Dřív jsme si lili olovo, teď si lijem něco jiného. Změnilo se to všecko. No a protože už ta poezie těch Vánoc v městě je, bych řekl, horší v tom, že třeba není sníh. Pač sníh je strašně uklidňující. To je taková velikánská duchna, která přikryje celou zem a tu vaši vesnici nebo to vaše město tenkrát. Já všem, kteří sedí, a to je krásný na Vánocích, že Vánoce na rozdíl od MDŽ, kdy pak tatínek je 14 dní nezvěstný, tak tady je zapojen do těch příprav. Všichni touží být u toho rodinného stolu, všichni v celé republice jíme skoro totéž, skoro v tutéž hodinu, díváme se na stejné programy. I když máme nějakého příbuzného, třeba montéra u protinožců, tak on tam kouká a v tom Klokanovi jakoby viděl stromeček a vidí nás u toho stolu. Prostě, když se vám stane někdy, že budete sami někde, protože vás tam zavedou vaše povinnosti, to jsou nejsmutnější svátky, když jste sami. Protože to je ruch na ty Vánoce a najednou na těch ulicích začnou prostě řídnout ty davy, pak jde sem tam nějaký osamělý chodec, ale nese dárečky nějaký. Najednou světla v těch oknech svítí úplně jinak. Teď vy cítíte, co se tam asi odehrává a jste sami jako prst. Takže bych všem přál tyhle Vánoce, aby tak nebyli sami jako prst, aby seděli u těch stolů, současně se dávili těma kostma, to je pomsta ryby rybářům za to, na jaký háčky je chytají, pač i ta kost vypadá jako háček. Aby se měli rádi, o Vánocích aspoň, pač jsme malá republika, tě nás čím dál víc. No a já jim tomu přeju klid a mír a zdraví. A Mařenko,
1: Vladimír Menšík, stejně jako já, má rád moravské lidové písničky. A co teprve Jarmila Šuláková? A tak teď jednu moravskou na rozloučenou. A třeba zase někdy naschledanou.

0: Je 6.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné? Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze STANu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor STANu a svět div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost CETIN až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením STAN si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom. Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chálífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že jej současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Depám po Starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost, paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

já, tak mě kraj celý znal, já síly víc měl, než jiní dokáží. Až do těch dob, kdy jsem Bůh ví čím div nepropadl, očím tvým teď půnoční vlak

začne zpívat písně, co já kdy znal, a půlnoční vlak se v té chvíli rájem zdá. A když číšník na místo zývání hlásí vstávat, máme snídaní,

0: Je 7.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Velikonoční den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Slyšíte hvězdu.
3: Hovoří stanice Hvězda.
2: Jde o to, aby o něco šlo.
4: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti. A zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti, ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
2: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.in

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Existují věci mezi nebem a zemí, které je třeba osvětlit. Ku příkladu lustra. Nebo událost, jež se mi přihodila počátkem zimy. Ničeho netuše, vkročil jsem do svého příbytku, když jsem ustrnul. U stolu jakoby se nechumelilo, ačkoliv venku padal sníh, seděl špatně živený kostlivec. Přestože jsem svou odvahou široko proslulý, roztřásla se mi kolena a vypravil jsem ze sebe. Duchu, čeho žádáš? Kostlivec odtušil. Neblbni, kafe máš v troubě. Jsem tvá žena Olga. Nedostala jsem koupit jinou žárovku než rentgenovou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

slyšíš rachot kol a k rozednění půl hodina schází. Sára protře rosou

Ano, Prahu objevují básníci i hudební skladatelé. Říkají o ní, že je zlatá a stověžatá. Abyste vedle poznávání její krásy a historických památek měli dostatek času i na nákup dárků pro sebe i vaše blízké, dovolujeme si vás pozvat k návštěvě Prioru, pražských obchodních domů Kotva, Máji, Bílá Labuť, Letná a Dětský dům, jejíž široká nabídka nejrůznějšího zboží uspokojí

0: Nakoupit v Prioru v pražských obchodních domech znamená nakoupit dobře.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš.

0: města leží, vím však, že to tam krásně je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

házím tornu na svý záda, před flašku a sumky navštívím dnes kamaráda. Z železniční průmky vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musí

Jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko, ty hraj.

0: před děvčaty z Třebové. Chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.
3: Ano, ano, ano.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

sezóny nastydlí. Včerejší fazóny jsou dávno k smíchu. Je konec sezóny, konec letních hříchů. Kelímky na pláži přetékají vzpomínkami. Co byli pospolu, jsou už zase sami. Jen vítr prohání cáry starých novin. To bylo tunelů a zaručených rovin. Je jitro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil, mi září vzdalo, jak je to všechno pryč. A nebylo to málo, otisky těl v písku, s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci, jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají. Od nechtěných dětí, jako by s tebou žil ještě někdo třetí.

když se netleskalo, teď ze slov vane chlad a vítr spolí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou, teď všude kolem mne

0: Vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Je 9 dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
1: Jo, pořád se něco děje.

uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Jdeme v skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním. To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: S úklidem je vždycky nejvíc práce. Máte-li vysavač prachu, uklízíte rychle a bezprašně. Očekáváte návštěvu a chcete mít brzy večeři? Pak vám nejvíce poslouží elektrický Grillux, na kterém ve chvíli připravíte chutné jídlo.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád

kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

Jsi politik, jsi státník, jsi císař a stát. Víš, kolik je v zemí, tak tolik je vlád. A kolik je států, tak...

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti. A zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti, ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty. Podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Monte Carla z letošní sezóny část zisku. Jiného má adresáta Slušovickou výzku. Jak řekl včera na tisku,

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska. Prej už Vicovice malej ví.

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice. Nejspíš za

vypustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje pak.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá malej Pepíček. Tati, pojď dneska se mnou do cirkusu. Táta říká, to nejde, já dneska nemám čas. Pepíček říká, je, to je škoda, tam projezdí jedna nážena na tygru. Táta říká, tak? No dobrá, no tak půjdem. Já už jsem dlouho žádného tygra neviděl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Měl jsem dnes v noci divný sen. Vás, moje děti, viděl jsem v něm staré a schrý.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já osobně dávám přednost cestování vlakem. Zvláště rád jezdím do jižních Čech. Před týdnem jsem se na nádraží zeptal železničáře. Je tento vlak na písek? Odpověděl. Ne, tento je na páru.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Miláčku, já bych chtěl ještě.
1: Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy.
0: Moučníky z jablek. To je věc.
2: Moučníky z jablek.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti. A zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty. Podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info.
4: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semafor u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost nebo jenom takto zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, jakého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou

Všichni měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi.

0: tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jak šel vracet roli panu profesoru Goetzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. On říká, no je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. Oni myslí, že se dělá, ale já jsem říkal, ne, já neodejdu z této budovy živej. Sáh do kapsy, vytáhl pistoli. Ne, nedělejte to. Říká, děkuji vám a sežrali, protože to byla čokoláda.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Já ale nejsem klaun.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

nese, tak povídám i Noelu, tak kde se, no, když seš v novým kabátě, byl fešák, ježišmarja.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem. Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.

0: Tak já jsem Zuzana. A slyšíte tu harmoniku? Takhle hrajou mládenci u nás na Třeboňsku. Když si někdy s mužem vyšlápneme na večer okolo rybníka a posloucháme od lesa tu muziku, vždycky si musíme vzpomenout na Štědrou dolinu. Žáby kuňkají a je to krásný mlčet, když člověk ví, že může mluvit. Totiž, vy ten příběh asi neznáte. Když se to tehdy stalo s tím divotvorným hrncem a tak, byla jsem němá. Docela němá. Když jsem něco chtěla říct, musela jsem to zatancovat. Ano, mluvila jsem jenom nohama. A Woody mi rozuměl. To je můj bratr, Woody Richtarík. A ten, co si vzal Káču Maršálkovou. Víte, Woody a já, my jsme Američani a vyrostli jsme ve Štědré dolině, stát my si taky, uprostřed tabákových plantáží. Bylo nás tam víc, černí a bílí, a byli jsme všichni kamarádi. Udělali jsme družstvo, společně jsme pracovali na polích a dělili se o ourodu. Jenomže byly dluhy. A tak přišel jednou agent senátora Randala, Buzz Collins se jmenoval, aby nás okradl o to poslední. Woody byl pryč a já jsem si tenkrát tolik přála mluvit. Zajímá vás to? Tak teda, to jsem byla ještě 100% nemá.
1: Dělejte, moc se s tím páráte, už jsme s tím mohli být dávno hotový.
2: To je nějakýho chvátání. 15 let jsou různý daně a najednou takový hurá. Kdo na to najednou tak tlačí?
3: Já vím kdo. Je to senátor Kespec Randall. Jde skoučit tom dolinu.
4: A ten jde přes mrtvoli.
5: To bych prosil, toho známe.
6: Svatá pravda.
2: A v tichosti lidičky bude dražba.
1: A klikte se odsud.
3: A kerej vy jste?
1: Buzz Collins jmenome.
3: A pravá ruka senátora Randala.
5: Tomu nestačí, že zbrav celý údolí? Ještě ty naše políčka potřebuje?
3: Tady se osmí! Vždyť my se tak o si staráme.
5: My se tady o úrodu dělíme.
7: A ta je naše, my jsme družstvo.
4: Radši zmizte, než přijde Woody.
1: Kde Woody? Co Woody?
4: Woody Richterík. Bratr tadyhle Zuzany.
7: Zuzana chce něco říct?
4: Co říká Honzo?
7: Že Woody se vrací!
5: Woody se vrací!
1: Vždyť ta ženská slovo neřekla!
7: Odeď by řekla, když je od narození nemá! Víte, pane, Zuzana nemluví slovama, ale nohama!
1: To je konina!
7: Povídá, že musíte počkat, až tu bude Woody! Nese peníze!
1: Randall, nepotřebujete k vašich pár mizerných rejcarů! Pane šerif, dražba! Jeden!
2: V tichosti lidičky zahajují dražbu!
8: Už je tu a na žádný hypotéka neplatí, pek, když je tu maj.
2: Ticho, nehrajte si se zákonem.
8: A z květu nikdo na ně neplatí, pek, když je tu maj.
2: Zaplaťte, co jste dlužní.
8: Vždyť nám

0: Kačo, Kačo, kde jsi? Nesedej si a pojď.
1: Tak táto, teď ti něco povím. Já už neudělám ani krok, dokud nebudu vědět, kam jdeme.
0: Pane Bože, podívej se dolů. Na Josefa Maršálka, krajana Třeboňskýho, rolníka a mlynáře, kterého s podágrou v daleké Americe vlastní dcera utrápí. Jen se, pane Bože, podívej. A ty, Káčo, ty se styč.
1: Amen. Když já si vzpomenu, jak u nás na Zlatý stoce dnes musí být krásně. A k čemu jsme se vlastně plahočili přes hory a doly? Řekni mě proč?
0: Abys měla nějakou budoucnost. Nový život v novém světě. V zemi, kde krávy dojej kondenzovaný mlíko. A babouci pletou tyhle ty nový punčochy. No jak se jmenujou?
1: Najlonky.
0: No sama to víš, tak proč se ptáš?
1: Ta tvoje štědrá dolina, kterou tady hledáme, je pohádka.
0: Tak prkáčo, tady je to zakreslený na mapě generálního štábu. Ještě rakouskýho, aby si věděla. No prosím, no ovšem, tady je ten strom, tady je ta studna. To byla, panečku, armáda, s takovejhle mapama prohrát válku, to bylo umění. Káčo, obejmi svého otce, dříve mlináře, nyní milionáře.
1: Táto, Jášku, co máš za lubem? Proč se mě nepřiznáš, za čím jsme vlastně do té Ameriky jeli?
0: Ale tady se ti, holka, bude líbit to všechno, co jsi měla ráda. Doma, u nás, na Zlatý stoce, to budeš mít tady taky. Ale co povídám, ještě víc. No neříkám ti to, slyšíš toho skřivánka?
1: Slyším.
0: Skřivánek jako u nás v Čechách.
1: Jako nad Zlatou stokou.
0: No.
1: Skřivánku na. Až vysoko lítáš, možná, že...

0: Ale tati, snad bys neplakal. Pojď, necháme toho a pojedem domů. Vy to tam máme rádi.
1: Tak dobře, pojedem. Ale za půl roku. Za půl roku je z tebe milionová nevěsta na zlatý stoce.
0: No, počinek bychom měli, mám u sebe 60 dolarů. Ale jak hodláš získat těch pár grejcarů do milionu?
1: To zaručí maršálkův plán. Maršálkův plán je hospodářská nauka, kterou jsem vybudoval na pevných základech matematiky, logiky...
0: A borovičky.
1: Borovičky, no tak. A jak jsem dospěl ke svým závěrům?
2: Plán pana maršálka byl docela jednoduchý. Kdo zakope v okolí pevnosti do země trochu zlata, musí se stát milionářem. Proto přišel skáčou do Ameriky. Teď šlo vlastně jen o to zlato. Muselo to tedy být pro chudinku Káču strašné překvapení, když táta vyndal z kufru hrnec se zlatem. Nejdřív byla přesvědčena, že ho ukrad, a měla celkem pravdu. Jedinou omluvou potřeštěného maršálka byl fakt, že nevzal zlato smrtelníkovi, nýbrž osobě nadpřirozené. Dotyčný hrnec byl totiž majetkem legendárního vodníka Čochtana, co obýval Zlatou stoku okres Třeboň. To jsem se všechno dozvěděla až později. Zatím totiž přijel Woody a když jsme ho uvítali, chtěli jsme, aby ihned zaplatil Buzzu Collinsovi ty peníze. Zaplatil, ale už neměl na kolky a na soudní outraty. Čert ví, jak by to bylo dopadlo, ale Káča dala všechny svoje peníze Woodymu a tak nás zachránila. Přestože byl pro ní Woody ještě neznámým mladým chlapíkem s kytarou přes rameno.
3: Děvče, vy jste vážně spadla z nebe. No, musím vám to nějak oplatit. Zatím vás vítám do Štědré doliny a buďte tu jako doma. A jak vám říkají?
0: Káča Maršálková.
3: Jak je ten svět malej. A já jsem Woody Richtarík.
0: Richtarík? To je hnedle česky.
3: No však, dědeček byl ještě Richtařík, když se přistěhoval sem do Ameriky. Ale to víte, táta se už narodil tady a tak jsme o ten háček a o tu čárku přišli. A jak to, že jste tak hezká, tak bohatá?
0: To máte tak. U nás, v jižních Čechách, máme staré pořekadlo, kterou holku táta pleská, rychle roste, bude hezká. S písničkou i bez zlata bude vždycky bohatá.
3: To je hezká říkánka. A kdo pak ji vymyslel?
0: Můj otec.

0: Čochtan, jako můj muž, mi často vypravuje, co se odehrálo té noci, když maršálek zakopal hrnec se zlatem do země. Maršálek se strašně vylekal, když Čochtan, jako můj muž, na něj vylez ze studny.
1: Vy jste se ale hloupě lek.
2: Pambu s námi.
1: Pambu s námi a svatá pana.
2: Pambu s námi a svatá pana a svatý Josef.
1: Pambu s námi a svatá pana a svatý Josef a dvakrát svatý hydrogenes a jednou svatý oxygenes.
2: Dvakrát svatý co a jednou svatý kdo?
1: H2O.
2: Kdo je to?
1: Voda. Patronka nás vodníků Rožmberských. Vy mě nepoznáváte?
2: Ne.
1: Já jsem Čochtan.
2: Čochtan?
1: Vodník ze Zlaté Stoky, okres Třeboň.
2: Čochtan? Vodník ze Zlatý Stoky?
1: Okres Třeboň.
2: Jenže vy nejste vodník, vy jste podvodník.
1: Jak to?
2: Protože jste na vodníka moc veliký.
1: To je pravda. Já jsem býval malej, víte. Na to pole podleskal zelený mužík, zatleskal jsem býval já. Dneska bych se s tím pupkem panu Erbenovi do kytice ani nevešel. Já rostu jako z vody.
2: Tady v Americe všechno větší, tady všechno rychleji roste, to je samozřejmý. Ale co tady vlastně chcete?
1: No já jsem přišel za váma, pane maršálku, jestli byste mě nemohl poradit.
2: No, krajanovi vždycky, ale to se musí zapít.
1: To se musí zapít, tady se napijte, ale dejte pozor, jsme dva. Děkuji vám, to stačí.
2: Jářku, krajane, jak pak je u nás v Čechách?
1: Ale sucho. Když jsem odcházel, tak bylo tak mělko od Šumavy k Jatkám, že to nepamatuju za celých 1000 let, co jsem definitivní vodník.
2: No co proti tomu děláte vy?
1: Kdo my?
2: Vy, chamrať nadpřirozená, vy astrmaní.
1: Jo tak, bubáctvo.
2: Bubáctvo, astrmanstvo, a co tomu říká naše bílá paní Rožmberská?
1: Bílou paní Rožmberskou jsem potkal, byla celá černá, šla do dolů na brigádu.
2: No milosrdenství boží, tak Krakonoš ať zakročí.
1: Její rýbrcoul byl odsunutý. Zahýbal českým lyžařům zadu ty lyže nahoru a ono jim to couvalo. Já z Jachšlech dvě gigange, nech co rige gebe.
2: Co v jeho český paličatý vodníci takhle necháte, kde je vaše kouzelná moc?
1: Kouzelná moc tu právě nemáme.
2: Nemluv, rožmberští astrmani mají od nepaměti moc splnit každé své přání.
1: No měli, ale nemají.
2: Jak to?
1: Vy jste nám tu moc ukrad.
2: Já nic neukrad.
1: Vy jste nám ukrad ten kouzelný hrnec zlata, který nám dává tu kouzelnou moc, aby to každé naše přání splnilo.
2: Ale nebuďte pověrčivej, to nese smůlu.
1: Co pak nechápete, že bez toho kouzelného hrnce zlata je celá naše hospodářská skupina bubáku na hrnci? Kdo bude strašit veřejnost, kdo bude dělat čeptandu? Když Češi se přestanou hádat a pomlouvat a začnou makat, to by bylo neúnosné. Aha. Tak to vrajte, nebo budu surový.
2: Jak to dokážete, že to zlato mám?
1: Já vás pozoruju 1000 let, celou vaši rodinu, jak si perete pupky.
2: Jenže to byla jiná větev, to jsme
1: jiný. Jiná větev, a co váš dědeček?
2: To jste nám utopil.
1: No a jak snadno. Šel ke dnu jak volůvko trouba, já mu se to vás stačil. Prás sebou do bahna, zakalil mě vodu, já ho nemohl najít, já myslel, že ho sežrala mihule.
2: On se divím, teď on byl dědek velikej.
1: Velikej byl, ale zloděj. Taky byl předsedou pampelišky, totiž kampedličky.
2: A nemohl byste se, řekněme, tak půl roku obejít bez přání?
1: Kam koblišky. Totiž bez přání, proč?
2: Bez přání.
1: Ne, nemohl. Zlato je moje a zlato nepatří lidem do ruky. Mene šáhnou. Lidi na zlato jsou z toho nepříjemnosti. Zlato je kov do pohádek a nejvíc pro zubaře. Jak na to šáhnou lidi, tak vesnice lehají popelem a děti pláčou a nečumte na mě tak.
2: Vy jste společnosti nebezpečný pesimista a sejček. Co? Jako takový o vás popírám. A víte, co jste? Vy jste pouhej přelutme opilé obrazotvornosti.
1: Naopak, vy jste ze mě udělal člověka. Podívejte se na mě, jak se mě zapalujou lejtka. A takový divný šimrání mě jde na starý kolena směrem nahoru.
2: Tak s tím šimráním bychom měli něco udělat. Když jste byl naposledy ve vodě?
1: Já jsem šel pod vodou z Hamburku až do Texasu, já jsem ručkoval podle kabelů.
2: Jo, vy jste šel pod mořem. No, pod mořem. No to je ze slaný vody, vy jste přeci sladkovodník.
1: No to se?
2: No ano, sladkovodník, to je slaná voda a sladká voda. To by vám mohlo vadit.
1: Myslíte, že to by
2: mě... To by vás mohlo rozňangňat. Úplně rozňangňat by vás toho mohlo. Vy musíte do sladký vody vylouhovat tu sůl.
1: To je pravda. To je pravda, já jdu do sladký vody, já se budu celou noc se budu louhovat.
2: Louhovat, pojďte, tady je tu nás, pojďte si tam.
1: Já se budu louhovat, jo.
2: Tu flašku tady nechte, pod vodou nemůžete pít.
1: Já se můžu vynořit, to mě neznáte.
2: Ty Hastrmane, Hastrmanská, to je moje láhev, ty podvodnej kradáči.
3: Táto, prosím tě, co to tady děláš?
2: To se to pak neslyšíš, jaká je tady nádherná ozvěna? No, vidíš? Cokoliv řeknu, všechno se ozývá.
1: Dneska se ozývá.
2: No vidíš, slyšíš, jen si to poslechni.
1: Poslechni.
2: Slyš.
1: No, slyš.
2: Jabko.
1: Co?
2: No vidíš, nepředvídaná ozvěna, no. Nepředvídaná vidíš, ozvěna. Zavolal jsem jabko a ozvalo se, co? Banán.
1: Dva banány.
2: Ha? Tři banány.
1: 6,20 Kč.
2: No vidíš, předválečná ozvěna.
4: Káčo.
5: Tady jsem.
2: Aha. Pan Richtarik, tak to já si jdu na chvilku dřímnou.
4: Tak tady jste.
5: Tiše, pan Richtarik, tatínek tamhle usíná, tak abychom mu nerušili sny.
4: To je hloupý. A já myslel, že budeme sami. Slečno Káčo, já vám musím něco prozradit. Já jsem v některých kruzích pokládán za podezřelé individuum. Víte, co jsem?
5: Ne.
4: Držte se. Já jsem odborář. Sekretář místní odbočky odborového hnutí zemědělských dělníků.
5: Tak to by snad mohlo vadit. Ale jedině tatínkovi, jestli se stane tím milionářem. Já s tím nepočítám.
4: No tak to je báječný, že vám to nevadí.
5: Nevadí.
4: Já zítra jdu do New Yorku.
5: A proč najednou do New Yorku? Vždyť jste zrovna přijel.
4: No, když musím. Musím se ještě moc naučit, abych tady mohl lidem vyložit, co nevědí. Říct jim všechno, co senátor Randall nedovolí novinám vytisknout. Jako teď například. Randall usiluje o skoupení celého údolí, aby zabránil stavbě přehrady a elektrárny. Má strach, víte? Elektrika rozsvěcuje chalupy a v chalupách lidem hlavy. Je-li by vidět na čtení, na práci a hlavně Randallovi na prsty. A proto musím do New Yorku.
5: Ale proč už zítra?
4: Nedá se nic dělat.
5: Tak když máte tak naspěch, tak už jděte.
4: Nebuďte taková. Copak já se můžu někde zdržet? Bez vás? Teď já v tom lítám. A jak pak taky ne s tímhle ovzduším? Nemyslete si, my tu máme taky kouzla a pořekadla a... No, prosím, to vám není divný? Mám sice někdy bublá studna, ale takhle jsem ještě neslyšel.
5: A to nebe? Vždyť měsíc je pryč.
4: Pověra v dolině. Když v půlnoci měsíc bledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí a holce skočí do očí.

0: Můj bratr Woody se prostě zamiloval do Káči a Káča se zamilovala do mého bratra Woodyho. Dostali se, jak se sluší, nebylo to ovšem jednoduché, ale to vám povím až za chvilku. Jednou se totiž Káča setkala s Čochtanem a to je scéna, na kterou hrozně nerada myslím. Čochtan ji vyprávěl jinak, Káča ji vypráví taky jinak, ale jak znám Čochtana jako mýho muže, bylo to asi nějak takhle.
1: Ptej se vody, co ví voda, ptej se břesu, co ví břes.
2: Odpovídí oblak bílý, černý les. A je to dnes u nás do doma, jak je dnes lidem.
3: Tak co je to s vámi, co to má představovat? Tak mluvte, nebo vás vezmu tady tím svým hadrem.
2: A já udělám kouzelný gesto číslo 42 a máte hadr zpátky v ksichtu na to, tata! Třeba také se mluví. Skrajane, já jsem Čochtan. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
3: Má ty dobro, to je to možný? Vy jste Čochtan!
2: How do you do?
3: A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Co já jsem se nasedávala u vody, abych vás někde zahlídla.
2: Tam u ty dutý vrby, víte?
3: Tam jako nějaká taková ta velikánská štika.
2: To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu. Tam se pod tou vrbou scházelo lidi, víte? Taky jste tam chodila. Později, když už jste mutovala, tak jste tam mývala rande s tím zemlejnat, jak měl placatej nos a tu čepici placatou.
3: To byl Mládek, ale já jsem s ním nesměla tehdy ještě chodit.
2: On mě pak házel jížku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád jížku. Vy taky ráda jížku?
3: Ani ne.
2: Já rád jížku. Je, tam se měly věci já. Já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Pane, tu sázeli, jak ona se jmenovala. To byla hezká ženská, je? Pane, tak když šla, to něco šlo. Ta si to nesla, co k ní patřilo. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
3: A proč?
2: Ona měla nohy jako písmeno.
3: Jako který?
2: Jako O. Ale když stála po kolena ve vodě a měla nohy nečitelný, a když měla na hlavě třeba snop nebo ozdobu, to je jedno.
3: A prosím vás, proč zase musela mít něco na hlavě?
2: Ona měla šišatou hlavu a když šla jen tak,

0: Tak děti, děti mysleli, že jde hruška širým polem. A jektali. Ale když ona stala po kolena ve vodě a měla na hlavě něco, a když se stmívalo a padala mlha, a ona takhle doprava stála, a vy jste se dívala trošku doleva, tak jste měla dojem, že by doprava mohla stát hezká ženská. Ona chodila s tím, on tam nahoře na skále měl takovou, on byl po přeslici měl všecko. On měl po přeslici všecko, on tam měl hrát takový, on byl blbej. A on si nepamatoval, kam má chodit na rande, tak ona mu tam zašťouchla tu vrbu, aby věděl, kam má chodit. Ale měl brnění, krásný měl brnění. To bylo brnění. To bylo tak udělané, že když v něm on byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něho. Ještě ho mám skovaný. Jo, pane, tenkrát, když plavali lidi v brnění, to se topilo. To jste jen tak zatáhla a ono už to brnění dělalo svoji povinnost. Ale dneska oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo, než ho z toho vybabráte, on se dovolá, to nic není. Nebo se to musí rychle prokousnout a on to tak foukne do huby, já to nerad dělám. Ja? Tam se přeci scházeli pod tou vrbou, celý generace se scházeli. Keď si za vašich dob chodila tam, ta známěstí tam chodila.
1: Která?
0: Jak měla ten zlatý zub, jak se smála každý blbosti, aby byl vidět punc.
1: A s kým tam chodila?
0: Ten, jak tam z druhý, jak tam jezdil, jak měl ty houpačky, ty holinky žlutý, jak měl.
1: Jo, s tím tam chodila. No to já si pamatuju, on nosil takový lesklý žlutý holinky.
0: Dvě
1: nosil. Jsme se na ně vždycky chodili dívat.
0: Dvě holinky, na každý noze měl jednu.
1: No jo, to byly holinky, pěkný.
0: Krásný. Ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: No on v nich jednou plaval štafetu přes řeku, já jsem je chtěl stáhnout a oni byli fest, no tak šel sebou, nedalo se nic dělat. Ale ona si pak vzala toho řezníka, co měl to knihkupectví po první ženě.
1: Máte pravdu, toho krátkozrakýho.
0: Ano, on se kolikrát splet a on dal k půl kilu hovězi mu přívažek slovník, z toho byly nepříjemnosti.
1: No jo.
0: A on si pak měl cvikra, už viděl, měl báčnej cvikra. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik?
0: Ten tak viděl krz cvikr, on když šel po Budějovicích, tak se vyhýbal lidem ve Vídni. To byl takový... Ještě ho mám skovaný, ten cvikr.
1: Poslouchejte, teď ten řezník se tehdy nějak tragicky utopil na našem rybníce.
0: No. On se dal ke skautům a měl kánoe a na tom tlustým pupku měl ten skautský pásek a měl tam napsáno buď připraven. A já jsem ho převrch a on nebyl připravený, no.
1: Chudák.
0: Proč to inzeruje trouba, když to není pravda, ne?
1: A víte, že ho nemohli chudáka dlouho najít?
0: No já jsem mu seděl 2 dny na ksichtu. Ten měl dech, ten člověk, to jste nevěřila. Víte, jak on porážel telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Jo? Ale měl krásný pohřeb přeci. To zrovna hořel pivovár a tam se to potom šířilo dál. A škola lehla popelem a už kus kláštera už žhavilo.
1: No, máte pravdu, to byl ten den, jak byla ta veliká katastrofa v Třeboni. To bylo veliký neštěstí.
0: A mohlo být ještě větší, že já už neměl sirky, to bylo to. Ale přijeli hasiči až z tábora.
1: No je, a co jich přijelo?
0: 11.
1: A víte, že to stejně nemohli uhasit?
0: Nemohli.
1: To nevíte?
0: Oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka, já jsem jim ji zacpal. A víte, že to mě mohlo vcucnout?
1: Prosím vás.
0: Jo, oni měli motor mocné výroby tuzemské a to mě málem vcuclo. Dvojtakt to byl. Veď to trojtakt, tak jsem tam nebyl už. Jo, to byly doby, čtyřa malinká.
1: Čochtan ze Zlatý Stoky.
0: Jsem já.
1: Ale co pak jste dělal tady v té studni?
0: Já jsem se tam louhoval.
1: A co se vám stalo?
0: A včera mě bylo tak mdlo. A ráno už mě bylo dobře, tak jsem vylez ven a díval jsem se tamhle ráno na rybníček. Já musím každý den na lačný žaludek 2 rosničky.
1: Jo.
0: A vy jste se tam koupala. A já jsem se dívala, najednou mě popadlo takový horko, tadyhle mě to zajíklo v krku a teď mě to také objelo, zamrazilo, sjelo dolů, teď mě to tadyhle ujmulo, hourlo, puklo, luplo, bodlo, zvedlo, tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
1: A jak je vám teď?
0: Blbo, děkuju.
1: Nevolno?
0: Ne, nevolno. Tak

0: Tak už mrncnu to, jestli víte, co myslím.
1: Už vím, co myslíte. Vám je sladko, ale hořko.
0: Jo, jo. Ousko, ale široko.
1: A není žádný parno, je tak vlaho okolo?
0: Vlaho okolo, je ale na polo jenom.
1: Na polo?
0: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená, mě to tak neregistruje.
1: A hlava se vám točí?
0: Ano, a hvězdiček mám plný oči.
1: A jeden ani dobře neví, co?
0: Jeden neví, co a dva by věděli.
1: A přitom něco jako...
0: Jako?
1: Něco jako tento?
0: Jo, jo. Něco jako tento? Vlastně ne, spíš jako když... Na jazyku jsem měl to. Jak když kočka honí myš, taky ne. Jako když pěsi na šosi se věsí, to zatně vrát.

0: vlastně ne, spíš jako když, jako když. Přece to znáte.
1: Jako když se hladí plyš.
0: Je mi

0: řekne, že mě má rád.
1: Pak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že vše zbytečno. S Bohem, slečno.
2: Tak to bylo to, na co tak nerada vzpomínám. Třeba, že jsem tehdy Čochtana ještě neznala. Radši toho nechme. To spíš bych vám mohla vyprávět o tom, jak se Woody zasnoubil s Káčou. Zásnuby byly slavné, všichni družstevníci přišli, jídla a pití bylo až. Tak ráda bych byla taky něco řekla, ale byla jsem tehdy ještě němá. Tak jsem jim to musela zatančit.
3: Woody se žení, Woody se žení, Káče se dává, Káče se dává.
4: Zuzana chce něco říct.
5: Co říká, Honzo?
4: Woody vám to řekne.

0: než dostat pobudu, co nemá rád.
1: Zkušenosti nám raděj, nechme těch formalit, těch už

0: vypadá to všechno jako náramná idyla. Taky byla, než na nás přišel sám pan senátor Randall. Nějaké aparáty totiž objevili na maršálkově pozemku zlato a Randall to nechtěl nechat jen tak. Přišel s Collinsem, jakoby nic.
1: Pozdrav vám, lidičky, zdejší, zdejší.
2: Ano, zdejší.
1: A to bydlíte tady na tom majetku?
3: Aha. To je můj grunt, vašnosti. To je maršálek, pane senátore.
1: Už jsem slyšel, sousede. Tak to vám zůstal na krku tady ten ouhor, co? Vždyť je to samej hraboš. Co byste tomu tak říkal zbavit se tady toho? Je to stejně samá zmije a takových 30% vejdělku to by nebylo k zahození. No tak, maršálku.
3: Já se obávám, že to bude muset alespoň půl roku počkat. Provádím tu totiž jisté pokusy.
4: S dovolením, tatínek byl totiž v Evropě geologem, vynikajícím geologem. Jemu tady vyklíčí z půdy zlato jako nic?
1: Zlato? No tak, maršálku, poslední slovo. Prodáte mi to svý políčko, nebo neprodáte?
3: Prodám! Ale až budu chtít.
1: Je mi to srdečně líto, ale to vám to budu muset v zájmu veřejného blaha vyvlastnit.
5: Tady je vyvlastňovací výnos, pane senátore.
1: Je mi to strašně nepříjemné, ale vaše počínání odporuje zákonu.
3: Jakému zákonu?
1: Zákonu jihu! Máme tu zákonné ustanovení, které nedovoluje černochům stavět si obydlí na této půdě. Neboj to znehodnocuje pozemky.
4: Obděláváním se přece neznehodnotí pozemek, pane senátore.
1: Já nevím, kde by přistěhovalci tyhle ty cizácký nápady berete.
4: Z takové tenonké knížečky, která se jmenuje Ústava Spojených států amerických. Co pak jste nikdy nečetl svoji vlastní ústavu?
1: Kde mám vzít čas na čtení ústavy, když ji musím pořád bránit?
6: Káčo, už nás nedáš. Káčo, co pak je to hanba, že je Honza černej?
4: Ale co tě to napadá, bejt černej to není žádná hanba. Ale bejt takovejhle, jako je pan Randall, a chtít, aby celý svět byl jako on, to je hanba. Já bych mu přála, aby na svý vlastní kůži poznal, co chystá těmhle lidem. Aby poznal, co to je, bejt černej. Já bych si přála, aby byl sám černej.
0: Senátor Randall dočista zčernal. Způsobil to ten hrnec vodníka Čochtana, zakopaný právě v místech, kde Káča vykřikla svoje přání. Randall se napůl pominul a utek někam do lesa. A my jsme se všichni taky skoro pominuli, protože jsme dostali telegrafickou nabídku od velkého obchodního domu Versy a Daisy, ve které nám slibovali libovolný úvěr s okamžitým dodáním jakéhokoliv množství zboží. V New Yorku se prostě dozvěděli, že na pozemku mistra maršálka bylo objeveno zlato. Chudáci družstevníci, chtěli se rozutéct kopat na svých pozemcích, jenže Čochtan svým kouzlem tomu zabránil a přesvědčil nás, že všechno bohatství závisí jenom od naší práce. Tak jsme si koupili stroje a pustili jsme se do práce. Protože náš tabák měl dobrou pověst, mohli jsme hned přijmout velké

0: objednávky. Dokonce i pana Bersiho a Daisyho jsme přesvědčili, že náš tabák je pro ně lepší záruka než obyčejné zlato. Svatba Woodyho a Káči byla stanovena a všecko bylo v pořádku. Jenže Randall se stále nevracel. Buzz Collins a šerif prohlásili, že Káča je čarodějka a že se na ní chystá obvinění z vraždy. Mezitím Randall se skrýval v lese, kde se potkal s Čochtanem.
1: No, nechte mě, co mě kradete chleba, chlape?
2: Protože mám hlad a abych neměl 14 dní se schovávat po lesích jako 14 zvěř.
1: No, před kým se schováváte?
2: Před vlastní ženou, před dětma, před každým známým. Co pak se jim můžu takhle ukázat?
1: No jo, bez kravaty do lesa chodit, to je blbost.
2: A jinýho nevidíte nic?
1: Ne.
2: Tak jste slepej. Co pak nevidíte, že jsem černej?
1: No, chleba vám chutná, v sadě kvete růže, tak proč vám má vadit barva kůže?
2: Do hospody nesmím, do tramvaje taky ne. Ani sklenici piva mi nenalejou, když mi práhne hrdě.
1: Kdo vám to může zakázat?
2: A je zákon.
1: To je blbej zákon. To je nějaký protizákonný zákon.
2: Jak může být protizákonný, když jsem ho sám uzákonil?
1: Jo tak, vy jste ten, co jste kopal jámu tomu druhýmu a on se nedostavil, že jo? No to byste měl zbělat. Hmm?
2: A nechtěl byste mi říct, jak to mám udělat?
1: A já nevím, jak jste zčernal.
2: Já nechtěl, mě usknula čarodějnice.
1: Kdo?
2: Čarodějnice.
1: Máte kliku, chlape.
2: Jak to?
1: Já si tady zrovna listuju, podívejte, v týhle knížce malý. To je Almanach vodníků českých a moravských. To jsme si vydali v roce 12. A zrovna tady mám heslo čarodejnice, oni nám je tenkrát dali do skupiny a my je tady máme vyobrazeny a pod nima máme napsáno, jak která ty kouzla dělá a tak dále a zase jak se to oddělá. Tak vy se podíváte tadle, jestli to je, já se kouknu, jestli to je, když to jak to udělala a hned vidím, co se proti tomu a jste bílej na šup.
2: A tak, to je nesmysl.
1: No počkejte, já vám chci pomoct. Nebyla to tadle?
2: Ne.
1: Nebo tadle?
2: Ne.
1: Tadle?
2: Ne.
1: Ne. Vy mě se zdá, říkáte zásadně jenom ne, víte?
2: Ano.
1: No jo, já vím, co je s váma. Vy jste zlej, nenaloženej, zatrpklej, zakulacenej, nafouklej, nenažranej, tupec jste, to jste vy. Vy nemáte nikoho rád.
2: Vy jste dobrý, já budu každýho milovat.
1: No tady děláte chybu, jak chcete mít rád sám sebe, když nemáte rád lidi. To nejde chodit po světě a inkasovat jenom vlídnost a lásku. Nějakou musíte investovat taky. A změnila zevně a ne zevnitř, ta čarodějnice, to je zmetecká práce. To se nedá trpět, já vás prohlídnu, vstaňte.
2: Nestanu.
1: Já povídám, vstaňte.
2: Nestanu.
1: Já se s váma nebudu zlobit, tak to půjde podle almanášku. Nechce vstát, nechce vstát, 72. To máme tadyhle, 74, 73, 72. Nechce vstát, vystlustej blbej. Tlustej blbej, tu máme 94, tlustej blbej, no jo, to je jednoduchá věc, no všem. To jsem dělal ve středověku s jedním Islanděnem, to bude, to je gesto 22, takzvané Baldovo gesto, tak vidíte, že jste vstal, teďka přijde 73, 76, 505, Aha, čekajte, 506 to nemůžu, to byste vybouch, ale 700 to uděláme a arabský pokřik, jamaca, jacha, malý, hala, hej, lalalalalala, jamaca. No tak vidíš, už jsi lech a už spíš. Tak a teďka tě změníme, děvečko malá, tlustoučka, eniky beniky ražničí, aj tě blbost neničí. Ať ti zmizí nádor frází, co ti v hrdle típkem hází. Zahoď zlobu, zahoď píchu, směj se sobě, když seš k smíchu. Teď tě vzbudím, smrtelníchu, tišku.
2: Budlíky, budlíky, budlíky, budlíky. Je to marný, není nad hezký probuzení.
1: No.
2: Je. Dobrý den, sousede, zdejší.
1: Jo, já jsem zdejší.
2: No a řekněte mi, co bych mohl pro vás hezký udělat.
1: No udělejte pro mě, co byste udělal pro každého jiného.
2: Tak já vám třeba odnesu kufr.
1: Já nemám kufr.
2: Nemáte. Tak vám vypucuju boty.
1: Boty?
2: To je to jediné, co nám černý tady na jihu dovolí udělat.
1: A proč vy černý tady na jihu neděláte něco víc, abyste mohli dělat víc, než jenom pucovat boty? Tady
2: to byste měli, víte. Když já nevím, jak na to. Nechat to tak, pořád se bát nebo se prát. Já mám lidi rád a já se o ně bojím. On už jednou hospodin vyhladil všelikou podstatu, která až byla na tváři země od člověka až do hovada, až do země plavil.
1: No, to když byla potopa.
2: Ano, správně, to když byla potopa. To jednou odpoledne přišel k Noému takový starý pán, k Noému.
1: Jo, k Noému.
2: A objednal si loď z dříví Gofer. Podle vlastních nákresů.
1: Ano, že právě ta loď bude hotová, aby Noé sebral celou svou rodinu.
2: A ze všech živočichů všelikého těla po dvém, z každého prej, aby taky naložil.
1: A zhovat podle pokolení jejich.
2: No a jen to Noé zařídil.
1: Začalo pršet, krápat.
2: Krápat, líják, plavák, velká voda, všecko potopení. Jen Noé a co bylo v té lodi, to se zachránilo.
1: A 40 dní a 40 nocí. Pršelo, vody stoupaly, pojišťovny zkrachovaly, všecko a najednou utělo.
2: Správně.
1: A Noé pustil holubici.
2: A ta se vrátila.
1: A za týden ji pustil zas.
2: A aj vrátila se a list olivový utržený v ústech její.
1: To byla holubice míru.
2: Výborně.
1: A za týden ji pustil zas.
2: A to už se nevrátila.
1: A od té doby tu mršku hledáme.
2: Ale poslouchejte, já mám ten dojem, že to tomu starému pánovi s tou lodí nějak nevyšlo.
1: Ale vyšlo. On to myslel dobře pro lidi, pro zvířata. Jo. Podívejte se, vezměte to od začátku.
2: No.
3: I stvořil Evu a Adama, řek Evě, ať Adama ráda má. Adam řek, co tě to napadá? Jí to připadá jako záhada. A tak se obrátila na hada. To, co jí řek had, těžko věděti, za to víme na beton, že chtěla děti. I řek Adam, pojď ven, pro nás už ráj není, nastává den lidského množení, množení, množení. I počet byl Kain, a počet byl Abel, a ti pak počali ty, co počali Babel, a počet byl žebrák, a počat satrapa, a počali i ti, co věří na čápa. Počat Šalamoun, co hodlal půlit dítě, a počat Číňan, co z bouce soukal nítě, když počlo Rakousko moc, těch se zrodilo, co říkaj, to za protektorátu nebylo. Náš národ sám pak byl rozmnožený zásluhou Oldřicha a Boženy. A český film pokračuje v té snaze na plátně nás učí se extaze. Joj, jak rozkázal pán, celý svět se množí, lidí playground a všude plno zboží. Když válka je a napětí, sotva se dva potkaj, tak mají děti. Je po válce zas napětí, z každýho napětí jsou zas děti. Někdy po jednom, někdy po pěti, malý, velký, tlustý, tenký, mají děti. Manželky, dcery, milenky, mají děti. Služky, co jim perou plenky, mají děti. I princové a sněženky, mají děti. Slovani a Taliáni, mají děti. Ba i vegetariáni, mají děti. Herci, básky.

0: Bojím se, že všechno to, co se stalo potom, jsem zavinila já. Objevila jsem totiž maršálku v hrnec zlata a nevím, co mě to napadlo, že jsem ho potom ukryla jinam. Den na to šerif zatkl Káču i Woodyho jako spolupachatele čarodějného kousku na Randallovi. Ale maršálek se spoléhal na divotvorný hrnec, protože si myslel, že pomocí kouzla Randall zase sbírá. Jenže já ten hrnec přendala a maršálek byl v koncích. Hrnec pryč a Káča zavřena. A tenkrát si mne Čochtan splet s Káčou.
1: Káčo? Káčo, vy jste jediná. Na celém světě, Káčo, jste jenom jediná vy a žádná jiná. Chápete? Než vy a žádná jiná. A přitom to nejste vy vůbec a to mě hněte. Vy jste Zuzana Jemá. A já jsem pořád 95% muž. A vy jste pořád ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

0: potkám plavou, zblednu, po černé oči zvednu, od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhle a sošné vítám, oblé však

0: tak mám rád tu, která je tu. Tak tady seš. Celou noc tě scháním po lesích, po roklinách, pramenech a kanálech a ty seš tady s ženskou v náručí.
1: No, to je přece normální lidovka.
0: To je normální nelidovka. Co pak si zapomněl na moji dceru Káču? Zapomněl si na něžný lesk jejich očí, na její hlas, jak šumění borů.
1: Na no, cest Káče už nešumí.
0: Ne? Nešumí. Stalo se, že toto je poslední východ slunce, který má spatřit. Za 20 minut ta ješlula Káčou a ten již milovala zahynou ohněm, zahálení kouřem.
1: A neříkal jsem vám to, že jakmile lidi šáhnou na zlato, jsou z toho nepříjemnosti, děti pláčou, vesnice lhají popelem.
0: Mlč, to si všechno zavinil ty.
1: Jak to já?
0: Ty, kdybys nebyl vodník, tak si neměl hrnec zlata a mě by nikdy nenapadnul maršálku v plán a moje dcera nemusela umírat na hranici jako čarodějnice. Musíš mě pomoct, teďka kouzla, trochu mágie stačí.
1: Mágie, co mám udělat?
0: Změnit senátora Randela v Bělocha, máme 20 minut.
1: No, to je za minutu hotový a 19 minut se budeme otravovat.
0: Ale ne, teď hned tím jde o život.
1: No tak já to udělám, ale musíte nám taky něco udělat.
0: Všechno na světě, co chcete.
1: Vrajte nám ten hrnec zlata, my si musíme koupit nábytek, veď.
0: Co? Jak se můžete opovážit žádat ode mě zlato, když ho máte sám?
1: Já zlato? No dovolte, já to zlato nemám.
0: Tak jak to, že ho nemohu najít?
1: Jak to?
0: Celou noc tu reju jako kanec a nikde nic. Vy jediný na ně můžete mít zájem.
1: No dovolte, no tak to mění celou, promiň, milovaná. To musíte, to mění celou situaci. To musíme od samého začátku kompletně zrekonstruovat celou skutkovou podstatu.
0: Ano, celou skutkovou podstatu.
1: Tak kde jste byl, co jste dělal, kde jste stál, když jste to zlato zakopával?
0: Tady jsem stál. V jedné ruce jsem držel čutoru s kořalkou a v druhé ruce hrnec se zlatem.
1: No to je jednoduchý, vy jste zakopal kořalku a vychlastal zlato moje.
2: Pane maršálku, děší vám dceru.
0: Ale to přece nemůžu udělat jen přes mou mrtvolu. Pane Čochtane, zbylo-li vám jenom malé zblo kouzelnictví. Pomozte mě zachránit Káču. Káčo!
1: Věšej mu dceru. Slyšíš, Luchám, věšej mu dceru. Oni myslí, že Káča je čarodějnice, ale to je omyl. To já bych o tom musel něco vidět, leda, že se bleto. Já se podívám do almanachu. Maršálková, že? Maršálková. Tady žádná není. Retigová za župu pražskou je tady. No, to je to, kdyby my jsme věděli, kde Káča stála, protože ona si Káča řekla, aby on zčernal a ten hrnec to za ní splnil a oni teďka myslí, že to je Káča udělal, to udělal ten hrnec. A kdyby my jsme věděli, kde Káča stála, tak víme, kde je hrnec. Konsekventně. Tak kdyby jsme věděli, kde je hrnec, tak víme, kde stála Káča, ale to není tak důležitý. Ty jsi si nevšimla, kde stála Káča? Jseš hluchá, viď? Povídám, že jseš hluchá, viď? No.
3: Líbím se ti, viď? Já se ti nedivím. O hezký musky je vždycky nouze.
1: No, nedá se nic dělat, musíme něco udělat. Ať musíme tu ženskou zachránit, nebo nám ji tam... Koukej, nedávej si hlavu na mý koleno, dostaneš regma do ksichtu. No, neblázni. No, nekoukej tak na mě. Já bych si radši... Na mou duši, abych se radši přál, aby si mohla mluvit, ženská.
4: Mám tě ráda.
1: Co? To je hezký, to mě ještě nikdo neřekl.
3: Řekni to ještě jednou.
4: Mám tě ráda. Mám tě ráda. Ráda tě mám. Tě ráda mám.
3: Ženská, chápeš to? Ženská, ty mluvíš.
1: Člověče, já jsem si přál, aby si mluvila, kde jsem to seděl, někde jsem byl, tady jsem seděl, viď? Tady jsem si to přál, čili hrnec by měl být tadyhle.
3: Hrnec tu je.
1: No jo, ale ten hrnec splní už jenom jedno přání, poslední přání. A když já si budu přát, aby on zbělel, tak se nebudu moc vrátit do pohádky, já budu muset zůstat člověk. Ale já to přeci panu Erbenovi nemůžu udělat. Já chci zpátky do pohádky, tam na ten topol podle skál. Tam jsem si vždycky tak zatleskl.
4: Mám tě ráda.
1: Pane Herben, takhle jsem si ještě nikdy nezatleskl. Skál. Prokletě, dívka, mám jenom půl minuty času, musím se chovat jako muž. Divně pro cigára. Randale, korupčníku, já si přeju, aby zbělel, ale za mnou, že?

0: Tak to teda všechno dobře dopadlo. Zásluhou Čochtana a divotvorného hrnce jsem dovedla mluvit. Nikdy předtím se mi o tom ani nesnilo. Káča přišla s Woodym, od někud se přišoural teď konečně hodný a opět bílý Randall a všichni jsme měli bláznivou radost. A Čochtan už byl docela lidský. Vypotřebovaný hrnec mu uzavřel cestu zpátky do pohádky a láska z něho udělala normálního člověka.
1: Zuzko, řekni něco, 20 let už na to čekám.
0: Mám ho ráda, ráda ho mám. Ráda mám jej.
1: A kdo je ten jediný šťastný vyvolen?
2: Robert Maria Čochtan jmenuji. Jak se vede pucku? Maršálku, můžeš mě tykat, jsme společníci. Já mám hrnec, ty máš půdu. Já v tom lítám 50-50, tamhle tento chce koupit, dej si pozdravit, nám nedá hlavu do hrnce.
3: Maršálek, nabízím 100 000 dolarů za právo kopat zlato na vašem pozemku.
1: To je další Randallova nabídka, pane Collins?
3: To ne. Naše společnost pana Randala vyloučila. Barva se mu vrátila, ale rozum ztratil.
4: Pozdrav fámu, lidičky. Ale Honzíček, dneska dobře vypadáš.
3: No, co je, maršále? Plácnem si.
2: Nak.
3: Vyloučeno.
2: Jsem tady něco slyšel o jakýchsi 100 000 dolarech. Tedy, jestli ten pozemeček má nějakou cenu, tak má cenu zde pro federální vládu, která tam chce postavit přehradu. Mám pravdu?
4: Docela správně, sympatický cizinče.
2: Robert Maria Čochtan jmenuji.
4: A o těle občané, o těch se nenechávejte okrádat.
3: Tak počkat, Randale. Vy nemáte právo mluvit za naši společnost.
4: A kdo tu mluví za vaši společnost? Já mluvím za tyhle ty lidi. A budu za ně ještě mluvit v Senátě Spojených států, až vás to bude mrzet.
3: No, nemůžete nic dokázat.
4: Na to, že ne. I celá ta lumpárna, to byl vlastně můj nápad.
0: Řekni, Woody, není Čochtan báječný? To všechno zařídil on a ještě mi vrátil řeč.
2: Čochtan, švakr, těší mě.
3: Čochtane, ty jsi vypotřeboval třetí přání, aby ona mluvila?
2: Jo.
3: Tak to zlatíčko v tom hrníčku?
2: Stojí přesně za tolik, co máš na mysli.
3: Tak to je konec, to jsme všichni ztraceni.
5: Jak to, že jsme ztraceni? To pak nám tady neroste tabák a bavlna?
3: Maršálku plán je na hrnci. Ale jeho český sedlák nikdy na hrnci nebude. A teď se pojede domů.
5: Ale počkej, táto, co to povídáš, vždyť já jsem tady vdaná.
3: A ti nikdo netá sebou, ty patříš k němu a on patří sem, ale já patřím domů. A tadyhle Čochtan.
2: O Kris Třeboň.
0: A já patřím k Čochtanovi.
3: Když to tady šlo s tabákem a s bavlnou, proč by to u nás nešlo s pšenicí, s žitem a s vojtěžkou a s rybama, když tam máme rybníky.
0: Co je to?
2: Rybníky. Tam jsem kdysi bydlel, já ti to ukážu.
3: No jo, ale pro pána krále Čochtan, jak to všechno obděláme? Kde se ženeme lidi? My sami na to nestačíme.
2: Podívej se, teďka opravdu ten hrnec bude muset dokázat, že je divotvorný. Teď nejde o nic jinýho, nežli přesvědčit všechny lidi, že zlato patří do báchorky. A já jako bývalý bubák ti můžu říct, že znám tolik bubáků osobně, že když je všechny přesvědčíme a uděláme z nich lidi, tak ty lidi nám z naší země můžou udělat ráj.

0: rybníky? Divila jsem se tehdy. Teď už je znám, protože jsem Zuzana Čochtanova žena. Žijem tady na Třeboňsku už pár let. A jenom někdy, když slyším harmoniku a od vody zavoní vlhko, a když se mi zastýská po budym a po všech, co jsem měla ráda tam na jihu, opakuje mi starý maršálek tu moudrost, kterou řekl svý dceři Káče, když jsme my tři odjížděli do Čech.
1: Holka, tenhle svět je tak malý, že všichni poctiví lidi jsou sousedí. Čemu se loučit? Sousedi se vždycky scházejí a my se taky sejdeme.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

zdá, že ta babeta je fufleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

Hlava by ta šla do světa a já doma vlet. Ale ještě je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak má

Až se zpátky vrátí, pozná, že chyběla a bude chtít mě vyplnit, co když si slíbí.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro Suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info
4: Haló, haló?
0: Jste na stanici Hvězda.
3: Jak se vám poslouchá?
0: Hvězda hraje všem, všem, všem. Od převratu do převratu.
3: Od kterého?
0: Od prvního do druhého.
3: Od 20. let do konce války.
5: Bereme na potaz učené bakaláře,
6: et item doktory, et item rektory.
5: Proč jenom chudák trhan patří do žaláře? Vždyť mezi boháči jsou taky potvory.

Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, přijďte se na nás podívat,

0: myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát.
1: Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a vaští páni, je čas, budeme účtovat.

děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, půl gáže stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tónem,

doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní mám štěstí za milion. To nelze říct jen několika slovy, když náhle pocit nový tě z ničehož nic chvátí. Těm pocitům se není radno.

svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků a je hezčí než mnohá filmová hvězda. Teď vím už, pro koho šetřit mám, bulgáře stranou dám a koupím jí ty nejhezčí šaty z etamínu a potom půjdem tancovat. Až hudba bude hrát, houslí zapláče tor a její písničku zatumtá saxofon. Mé děvče má svůj doktorát za pultem, prodává v obchodě za gáži týdně 120 franků, já však od ní

0: Je to historie?
1: Jak jsme mohli zapomenout tyhle báječné písničky?
2: A když jsme byli v Itálii, od té velké patálii, přišli jsme do Solferina, tam vám teklo všude vína, Italiáni zahnali jsme vždycky zpátky, ale na ženský jsme byli všecky krátky, takže buď za pán Radecký, rohodil tam za nás.

Už, už se podzim blíží, už, už, už.

tvých očí jantar svítí, Anie. Ty s hvězdou mého žití, Anie, to už je mánie, která já rád slyším ten tvůj smích. Tvé foto, mě v levé kapce hřeje tvé foto, se na mě z gauče směje tvé foto, mám všude jen proto, abych tě mámila měl na očích. Když večer tvůj negativ vyvolávám, mé srdce štěstím bláví, třikrát noc k tobě vstávám, koupu tě v zlaté lázni, Anie. To už je na mou duši mánie, jak moje srdce buší, když vidím tvé oči, svět se mnou zatočí.

0: Wehrmachta si masíruje záda, Sevastopol z ní vyrazil dech.
1: Za to rudá armáda už stojí v Karpatech.
0: Do Karpatce komandují vlaky, Němci potřebují posily. Dřív byli byti taky, tak byti však ještě nebyli.
1: Ještě Němci potřebují nejvíce všechny československé železnice.

0: co se děje, dej dynamit pod koleje z Prahy až po Košice.
1: Když daj hlavy dohromady strojvůdci, do roka a do dne bude povůdci. Zastav rychlíky lokálky a uvidíš konec.

0: vagónu na kolej, na nic nedej, ať je svoboda zvolej.
1: Železničáři, topiči, brzdaři, ať se písty na mašině zavaří. Munice ani ručnice nesmí vyjet ze stanice.
0: Zastavte železnice!
2: To byly časy.
3: To byly časy. Na stanici Hvězda.

duli-duli-dum, čím budem dál. Ačkoliv jsem drost, vím o světě dost, to, co dělám, dělám jenom lidem pro radost. Jo, sedím na větvi a zpívám, duli-duli-dum, duli-duli-dum, čím budem dál.

odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.

0: i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, i když se to občas.

0: co to občas nedá zněst. Hrky, co to občas nedá zněst.
1: Stanice Hvězda.

rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát. A rád o tom

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

na život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem, a to s

život mračí. Těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá paní Bousková. Představte si, paní Novotná, o ruku mojí dceři požádali hned dva páni. Jeden inženýr a jeden novinář. Paní Novotná říká, no to mě těší. A na kterýho pak z nich se usmálo štěstí? A ta říká, na toho inženýra. Má dcera si vybrala toho novináře.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: střeží. S Bohem, slečno Miková.
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
0: Proč asi?
1: A pláče.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Už jste slyšeli?
4: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
3: Na stránkách protiprout.info

0: Ameriko, co ty?
1: Co ty říkáš na novoty? Svět ti přestal čistit boty.
0: A žije si jako ty. Už vyšel z mody podrývača.
1: Národy to nejsou ovce.
0: Svět už není dětská káča.
1: Ča, ča, ča, ča.
0: Co točí se, jak kdo chce.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prostředky hromadné dopravy mají v skutku svých nedostatků. A jelikož mám rád zvířata, zbožňuji půlku koně ve svém mopedu.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

šel a koleje klad, kdo často měl i žízeň a hlad, a kdo se nikdy nebál a všemu se smál, a kdo byl všech tratí jedinej král, no Joe, byl velkej štíhlej a byl samej sval, rád brandy pil a někdy serval, když býval sám, tak díval se rád, jak mraky nebem jdou, tu volnost mrakům záviděl snad, ten Joe, frajer Joe.

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

se tebe, abys mi neutekla. Bojím se pravdy, která vítězí na každý pád. Bojím se malých mužů s řetězy a jejich dobrých rad.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: hvězda.
1: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s píchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle, vojně jako pták. Jezdí se teď kolem světa v

zpět a tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratějí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět a tomu se potom

mistr Švec se loučí s máti v létě po ránu, že bude s klubem dělati výlet do čbánu. Ženy své tak ku vsteku na mol přišel

kabrioletu, protože byl místo šanc čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne, všecko naříká. S pohledem tu sbírá lístky přítel Robert Kras. Onehdy též jeden dostal, od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jaký béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm

0: báby, mně se tenhle život žabí dávno přejídá.
1: Jakže, cože, jak to řekla?
2: Dávno přejídá.
0: Všechno umím, všechno znám, Jářku, já si připadám k slávě určená.
1: Na ta slova všichni vstali, velmi žábu usívali, že je učená.
3: Jakže, cože, proč jí ctili?
2: Že je učená. Co jim v prsou úcta vře, vrbina se rozevře, ten tam

0: velice schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé skleně.

za mrakem. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo do lící, jak jsi krásná, moje Kristýnko, jak je hladná.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

tak rád. Tak mám rád tu, která je tu. I když potkám plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu, od zrzavy se nehnu a podlehnu. Štíhle a sošné vítám, oblé však

laskavou tu tvář. Laskám tváří, jsem tváří tvář, jediná je láska moje. Aj si

0: mně se však zdálo.
1: Hej pane, vy jste spal.
0: La la la la la. La la la la la. La la la la la.
2: Šedesátky o šesté. Vybíráme z 60. let.
3: Na stanici Hvězda.

vína. Žít se mě veliká, život mě uniká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patlíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít. Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla,

nás, že nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já reči sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal, člověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
2: Vykládali to Vojtovi.
1: Ne, to jsme vykládali
3: jeden druhým právě jsme to vykládali.
1: Je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, jo. Naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě postavíš místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoje, že jo. A každý se zeptal, prosím tě, ale kde ten kout? A na to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je vý... A kam jde ten kouř? A celý zbor mu odpověděl, no Vojto, do, že jo? Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kouř?
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vybíráme z 60. let.
1: Na stanici Hvězda.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

0: říkala mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jíst ti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Poslyšte pí.

0: Blues.
1: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo,

Člověk tvář hruze odvrací a právě když rachot hromu ze skal zněl, Casey tam se svým vlakem přijížděl. Casey křičí, same znáš svou povinnost, nalož víc, ať máme páry dost, topit soundweb jen trochu zvýší hlas, náš vlak musí vždycky přece dojet.

Casey mu se zdá, že snad ho klame zrak. Na kolejích stojí před ním mrtvý vlak. Topič křičí, Casey, není vyhnutí. Honem vyskoč, než nás peklo pohltí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijala Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že jej současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

se nová sloka, jedna dívka modrooká, jak se zdá, si asi na měsíc už splétá. Ač myslím jen na tu jednu, žádnou jinou nepřehlédnu, tím si tříbím v

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

Dva s prstým tulpasem se proto zvu, dovede moc a opětovně dá. A z lásky k ní já sahám po kordu, jak přijdou hosté, čbánek popadnu.

no to by tak hrálo na nířku. Vidět jí nechci, zabil bych jí snad. Pásek a spodní

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na kuláž do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa, z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuši. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl do guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali, chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti, o jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Osmdesátky o osmé.

0: Stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.
1: Poněvadž nemám Kanady a nezdávám

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
1: Jo, pořád se něco děje.

či bys kňučel nebo byl, když ti přítel řekne, že tě nesnáší a dolou, že si šláp, když se bídě vaříš jak v guláši, snášej to jako chlap. Když nabouráš svůj vůz a zradil tě tvůj vkus a na co sáhneš má samý mínus, nikdy žádný.

večer, nežli usínám. Na jednu si ženu vzpomínám, že však nejsem sám a soka v lásce mám. Ve snu za ní

není růže, máme věr. Náhle do tmy zvolal někdo o pomoc. Světlo šlehlo

Chtěl bych být, v němž ticho bydlí. Chtěl bych být na chvilku sám. Chtěl bych snít v houpací židli.

0: jenom 5 minut.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Pane řediteli, tady kolega Zítko o vás řekl, že jste vůl. Ředitel říká, no tak já doufám, že jste mu na to něco patřičně odpověděl. On říká, jen se nebojte, pane řediteli. Já jsem mu hned řekl, že on je ještě větší vůl, než jste vy.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

zahrajte na fagot. Je, pane kaplane, kaplane Petře. A děvčata, umíte to? Už je to naposled.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu uvařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Čtvrtá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím

Pánky maštěný, maště jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Šestá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte, ach, poslyšte, ach, to jsem měl dnes k obědu.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle. A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůl.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Válka té nejvyšší úrovně s Ruskou federací je možná na spadnutí. Oficiálně potvrzuje to totiž právě zveřejněný dokument evropské části NATO. Válku totiž chtějí. Začnou blokádou Kaliningradu a nebo také útokem přes Estonsko. Jsou totiž nevyzrálí a je jim už úplně jedno, jak náš svět skončí. K tomu ale dodává svoje analytik Michal Svatoš, kterého jsme si právě aktuálně pozvali do protiproudní televize. Potvrzuje nám, že tito váleční evropští štváči pouze žvaní. Ve skutečnosti nemají proti Rusku vůbec nic. Moskva má totiž velký technologický náskok, a to možná i před Spojenými státy. A tak ta zelená mšice a krvavý klaun má možná už spočítané své dny, což potvrzuje i aktuální vyjádření prezidenta Donalda Trumpa. Pokud vás zajímá více podrobností, doporučujeme shlédnout celý záznam rozhovoru, který s ním vedl Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Nakonec jsem sedl jednou v životě a přísahám, že naposled. To taky filmaři mě k tomu donutili. A to bylo při festivalu v Karlových Varech taky, kde, jak říkám, točím takový ty interview s různými lidmi a vždycky v nějaké situaci. A tam si vymysleli, že delegace rumunská filmová jezdí na koních, všichni. A že by to bylo zajímavé takové prostředí a scenérie, kdybychom ten interview natočili na koni. Já jsem říkal, no prosím vás, na koni to mě nedostanete, to je vyloučený, to je jejich věc, jestli oni dovedou a vsednou na to, to já nemůžu rozmlouvat, ale mě do toho netahejte. A oni říkali, ne, oni budou na koních, vy půjdete pěšky. Tak oni, že jo, že to takhle natočíme a odvezli mě z celý takový jezdecký oddíl karlovarskýho toho svazarmu, jsme jeli daleko do lesů za Karlovy Vary na paseku, mě tam vezli autem pro jistotu a tam teprve, když jsme měli obklíčenýho lesama a koňma, tak se přiznali, že ten záběr bude vypadat tak, že přijdu k ním pěšky s mikrofonem, položím první otázku, oni otočejí ty svoje koně a odjedou na druhý konec paseky. Tak já, že vsednu na druhýho koně, dojedu za nima a ten rozhovor, že udělám z koně na koni. Já jsem říkal, no fajn. Ovšem v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. No, já měl jasnou představu. Já jsem viděl takového toho koně, co rozváží pivo. Ten moudrej takovej, co jde. Kráčející válenda. Kráčející finský gauč, jo? Bych přímo řekl. A tak to byla moje představa a oni mě přivedli k jednomu koni, říkali, ten nejklidnější kůň naší stáje a toho jsme vám právě rezervovali. A já vám na toho koně koukám a on ten kůň dělal brát. Já jsem říkal, no to je kůň cvok. To jestli je mezi zvěrolékaři psychiatr, tak honem s tím koněm k němu. Koňský mysliveček na to, ano. Oni říkali, ne, on prý odhání mouchy, je horko a tak. Tak mě asi 5 lidí na něj vysadilo. Já jsem dosedl a ten kuň, oni nám vysvětlili ten záběr a ten kuň to pochopil okamžitě, dřív než já. Takže když ti Rumuni odjeli na druhý konec paseky, tak ten můj kuň automaticky, protože patřil k těm koňům, aniž bych ho musel nějak řídit, jel za nima. Což chápu, patří k ním, jel za nima. Ale co nepochopím, že jsme dojeli, tedy ti Rumuni dojeli a postavili se vedle sebe, jeden vedle druhého a stáli nehnutě na těch koní. A ten můj kuň k ním dojel, že jo? A ne, aby se u nich zastavil, abych mohl tedy provést intervju. Ne, ten můj jediný chodil, točil, couval. Prošel se mnou křovým, vyšel jinudy. No, první, co jsem udělal, jsem urval mikrofon. Ale protože během toho natáčení, který trvalo asi hodinu, jsem nespadl a nic si nezlomil, tak jsem propadl takový tý píše každého začátečníka, který si říká, patrně seš proto nadanej. A na zpáteční cestě jsem odmítl, pro zpáteční cestu jsem odmítl auto. Říkal jsem, ne, já pojedu koňmo. S ostatními, ale říkal jsem, musíte mě slíbit, že se nepřejde do klusu. Tak oni to slíbili, ale mezi tím ti Rumuni projevili přání cvála. Já jsem říkal, prosím, jsou to u nás hosté, ať si zacválají, to je samozřejmě, to jim dopřejme, ale já s nima nepojedu. A oni říkají, tak rozdělíme prý tu jezdeckou skupinu, asi 40 jezdců to bylo, na dvě poloviny. Jedna s nima půjde do cvalu a ta druhá s váma půjde krokem klidně až do Karlových Varů. A já jsem si říkal, ovšem pozor, až ten můj kuň uvidí, že ti jdou do cvalu, nikdo ho nezastaví. Tak jak jsem na něm seděl, tak jsem mu takhle zhora zakryl oči. A ty se mu držel zakrytý, dokud tam ty neodjeli. Až když zmizeli za lesem, jsem mu ty oči odkryl. A zajímavý bylo, ten kuň jedinej z těch zbývajících tam zůstal, rozhlíd se. Pochopil, že nás půlka už jenom. A jediný z těch zbývajících sedal do klusu. Ale opačným směrem. Já jenom vzpomínám, že za mnou volali, nebojte se, on trefí. já jsem volal dozadu, padám! Teď jsem si říkal, je zle. Je zle, cizí krajina, cizí zvíře, já se tam nevyznám a tam netrefím. V okousek dál jsou státní hranice. Tam to nevysvětlím na jednou tisku. No, zastavili nás, dojeli nás, já mu domlouval napřed. Dojeli nás, obklíčili ho, zastavili. A skutečně jsme pak až do Varů dodrželi slib. Až do Varů jsme došli krokem. Nádherný to bylo, nespat jsem a vzpomínám na to. Zajímavý bylo asi za dva dny na to, nebo tři dny na to, jsem volal do té jízdárny a říkám, prosím vás, co je s tím koněm? A oni říkají, no co by bylo? Jezdí. A já tři dny nechodil.

Noc plná hvězd. Stavovské rozdíly. Panský šafář Nikles s panským správcem Passerem byli velice dobří přátelé, sedávali pospolu den co den u tisků ve venkovské rozlehlé hospodě, kde platili za tak nerozlučnou dvojici, že bylo vždy jisto, že všechny kousky, které rozvířily tuto obec, provedli šafář Nikles a správce Passer. Šafář Nikles miloval velice správce Passera, ale přece mezi nimi leželo něco hrozného, co občas tváři Niklesově dodávalo pochmurného výrazu. A ta věc byla taková neslýchaná, že uváděla šafáře Niklesa v největší rozčilení, jakého jen byla schopna jeho dobrá duše. Kdykoliv totiž oba v hospodě u tisků pospolu popíjeli a přitom ku konci vyvedli jeden ze svých veselých kousků, který obyčejně záležel v tom, že chytili v noci obecního strážníka a hodili ho někam do strouhy, tu po celé vsi znělo jednomyslně, že včera byl šafář Nikles ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Jisto však bylo, že oba byli ve stejné veselé náladě, stejně toho vypili, stejně to působilo na jejich mozky, ale což platno, hlas lidu zněl, šafář Nikles byl ožralej jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nemůžeme se proto divit, že si šafář Nikles vroucně přál, aby se poměry obrátili, a proto, když mu to vlezlo do hlavy, to, co se povídá ve vsi, stával se střídmým. A když měl správce Passer 3 sklenice, on měl 1. Takže ku konci dopadlo to tak, že měl správce 30 sklenic a on jen 10. Tedy ve správném poměru 1:3 a nevyvedli toho dne nic. Nikles podporoval pana správce, tichý, zádumčivý, pan správce hulákal přes celou vesnici, vynadal hostinskému tiskovi, zatímco Nikles tvářil se neobyčejně slušně, ale druhého dne dozvěděl se, co opět říká hostinský tiska na danou otázku, jak to tam včera dlouho drželi. Ale víte, šafář Nikles byl ožralý jako prase a pan správce byl trochu veselej. Nikles chápal, že zde v tomto případě jde o velké protivy stavovské. Že jsou zde velké sociální rozepře stavovské, jak by on, Nikles, mohl rovnat se panu správci, a poznenáhlu jeho velikou tužbou bylo, aby se o něm jednou řeklo, jo, šafář byl trochu veselý a pan správce byl ožralý jako prase. Ale jeho přání se nevyplnilo nikdy. Jak to byli zvyklí říkat, tak to říkali stále z úctivosti k panu správci, ať si pil sebe míň. Když byli spolu s panem správcem a vraceli se půl hodiny domů do velkostatku, slyšíval dokonce Nikles od pana správce ono ukrutné slovo, které ho činilo vždy tak malomyslným. Viď, ta jsem zas dneska veselej. Tak konečně plul šafář Nikles s proudem a věděl, že byť i oba byli stejně namazaní, vždy bude on ožralej jako prase a pan správce trochu veselej. Pan správce sotva stal na nohou a on šel vedle něho zpříma, ale pan správce byl trochu veselej a on byl pořád ožralej. Jednoho dne se stalo, že oba byli stejně, pan správce i Nikles, a jak se v té krajině říká, už je to podetínalo. Šafář pil s plným vědomím, že to není všechno nic platno, a správce zaspil s velkou lehkomyslností, sasi vědom své dobré pověsti. Pak vyšli do vsi a ve velkých mátohách strčili na návsi nějakého uniformovaného člověka do rybníka. To byl jeden z jejich obvyklých vtipů, za který pan správce platil obecnímu strážníkovi každého večera pivo a doutník. Říká se, že žádný svému osudu neujde. A neušli. To nebyl obecní strážník, to byl četník. Četník na obchůzce, který je chráněn paragrafem 81 trestního zákona, jenž jasně mluví o veřejném násilí, jehož se dopouští každý, kdo vztáhne ruku na úřední osobu. Od této chvíle
Nad hlavami obou vznášel se kriminál. Na takové věci je krajský soud. Na to už není soud okresní. A tak odbývalo se líčení proti oběma násilníkům před krajským soudem v Jičíně. Oba dva vymlouvali se na opilost a za svědky vzali si hostinského starostu a ještě 3 sedláky z obce, kteří byli přítomni onoho večera, kdy každý z nich vypadal.

pil svých 30 piv. První svědek byl hostinský tiskař. No tak, pane svědku, řekl předseda senátu, jak to bylo s panem Niklesem? V jakém stavu byl, když opouštěl vaši restauraci? Prosím, milost pane a slavný soude, řekl tiskař rozvážně. Tadyhle Nikles byl, milost pane, jak je pánbu nade mnou vožrale jako prase. A co tady, pan správce Paser, pane tisko? Hospodský tiska se podíval na pana správce a pronesl vřele. Milost pane, slavný soude, pan správce byl tenkrát veselej. Bylo to zaznamenáno. Pak přišli ostatní svědkové a odpovídali totéž. Šafář, ten byl tenkrát vožralý jako prase, ale pan správce, ten byl veselej. Případ byl tedy velice jasný a podle toho taky dopadl rozsudek. Pan správce, poněvadž byl jen veselej, byl odsouzen na měsíc, ožralé prase Niklesa propustili na svobodu, poněvadž nebyl si vědom svých činů. A šafář Nikles měl ještě o jedno zadosti učinění víc. Neboť po ohlášení rozsudku zvolal pan správce zoufale. Ježíš Maria, pánové, dyť já byl taky jako prase. Ale to na věci nic nezměnilo.

0: noc s hvězdou.
1: Starý Cabůh jeli k dceři na návštěvu vlakem. Kdyby šli pěšky, trvalo by jim to týden, ale měli tu výhodu, že se nemuseli dostat k soudu. Ale už se stalo a jsou v soudní síni. Tož, strýčku, praví pán soudci, povězte nám, jak se to zeběhlo. Cabůh zatrůbili do červeného šnuptychla, jak na zatáčce, a začali.
2: Pane Rado, prosím jich pěkně, můžu si sednout? Víju, já včil chodím jenom pěšky, víju od té doby, co jsem se tak tento, to žabí.

Začal z kraja. Tož tento Kača, jako moja dcera, žije s jedným nakladatelem v tom kombinátě, lebo jak se to tento, tož jak bych vám to

0: měsíc jsem došel na to, že to byla směnka na 5 000.
1: Protože strýc byli ten deň u súdu poslední strana, pán súdcích v řečnování ani nezastavili, ba začali sa bodrostí starého cabúcha dobře bavit. Strýc vytáhli kočičák, nadspali fajku a vyprávěli dál.
0: A já tož, abych nezašel vedle. Rozlúčil jsem sa s Terézu, to jako s mojou starou viu. Vlezl jsem do vagóna, však ľudí tam bylo jak maku. To jsem ostal v ulice u dveří. V jednej štáci, kdy sa vlak už rozjížděl, dobíhali ještě dva ľudé. Honem jsem otevřel dveře, ten jeden tam skočil a ten druhý, protože měl balík na rameně, utekal při schodkách. To jsem ho ochotno chytil za lémec a vtahl do vlaku. Ten ale sebou začal pitlovat a kňučat, že mě to dožralo, pravím, to co břeskáš, balamuťo, však já tě nepustím, nic se neboj. A ždůl jsem ho za sebe a přibuchl dveře. Já, aj to jste měli vidět, co ten skřeček dělal za randál. Nadal mě do lumpu škaredých plesnivých, ženě zastřelí a kočku a co já vím, co ještě. Pane súci, víu, já jsem dobrý chlap. Ale v ten momente jsem ho gabil za oryzek a pravím, ba som ti dušu ohnivu, co sa paprčíš, ty itrnico. Člověk ti pomůže a ty tak? Chlap natáhl krky a koza po ořechovém listi a vykoktál. No ne, hladit vás za to budu. Já jsem šel totkaj švagra jenem vyprovodit. No tož vidíte, může být člověk ľuďom ochotný? Nemůže.
1: Pán súcí potlačili úsměv, aby zachovali důstojnost úřadu a pravili. No já, strýčku, ale to tady v žalobě nemáme. Strýc zamrkali a řečnovali dál.
0: No však to je dobře. Když já jenom chci, abyste věděli, proč nejezdím vlakem. A to hlavní, to teprve donde. Já tož rozlúčil jsem se s dcerou radostnou, nakúpil všelijaký hlúpotin dětskám, svatý obrázek s rámkem aj ze sklem, kosu, laterňu a bral jsem se na nádraží. Vlak už tam stál, to jsem si vlézl do tej cimérky, co jsou tam dveře na šuplík. Nikdo tam nebyl, to jsem si pověsil kabát k oknu, balík jsem dal na lavku a šel jsem si pro noviny. Donďa zpátky, už tam byli ľudé. A na mojem místě seděl chlap jakýsi. Já, však to jsou oni, co tady stojí. Pozdravím křesťansky a hledím po svojich věcách. Tož kabát byl pověšený u dveří a balík na zemi. Zvíhám ho a učuju jakési řínčání. Pane súci, to panenka Maria aj z laterňu doplatila na to stěhování. To vy jste mě přestěhoval, tam sa toho chlapíka u okna. A ten na mě zařval jak hotař. Co je ne po vašich hadrách, já jsem nikého nestěhoval. Ale červený byl přitom jak lanžhocké nohavice. No a včil jsem tak nahlas přemýšlel o tom, jací jsou ľudé. Víte, má ten pambiček všelijakých hastramanů na světě. Co není uvázané řetazem, to ľudé odnesu. Ale to bych rád věděl, co to bylo za pajtáša. Kdyby mě řekl, že chce lapět u okna, tož by ho tam pustil a ten balík bych opatrno předělal, aby ten obrázek ostal celý. Ale to ne. On s tím preší, rozmlátí to a potom odleze. Musel to být nějaká trůba. A najednou ten, co seděl u okna, vyskočil, jak když ho šidlem džogne a zařval. Chlape, řekněte ještě slovo a něco zastane. A já mu klidno pravím, no počúvajte, a co vy sa paprčíte? Co je vám do toho, když někému nadávám, kdo tu není? Když já mluvím o ten, co mě tu panenku mají rozbil. A vy si tam čučte z okna a o mě se nestarajte. No a on do mě drsl. No to

0: Nemyslíte to na mě. To jsem mu klidno řekl, aby si zdělal brýle. On nechtěl. To jsem mu jí zdělal sám a lištil jsem o pohubě. A bylo po domluvě. Víte, pane Rado, mě lidé znají. Já jsem dobrý chlap a kuřat ti neublížím. Ale všeckého do času, až se ucho utrhne.
1: Pán Soucí se dobrácky uščůřili a pravili. Drahý strýčku, já vám všecko věřím, ale nedá se nic dělat. 3 dny podmínečně a 100 korun na sirotky. Cabůh se zasmíli jak reklama na zubní pastu a pravili.
0: Pane Rado, tož to já. Na sirotky, to já. To bych si lištil ještě jedno.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před neuvěřitelnými 25 lety odešla zpěvačka, která svým hlasem, ale i šarmem zásadně ovlivnila českou populární hudbu. Jmenovala se Judita Čeřovská a zůstala celý život vlastně věrná sama sobě. K profesionální dráze se dostala až později, provdala se totiž za významného právníka Vladimíra Čeřovského a tomu porodila dvě děti a zdálo se, že zůstane ženou v domácnosti. Ale v červnu roku 1957 se přihlásila do soutěže Hledáme nové talenty, podle vlastních vzpomínek spíše náhodou, ačkoliv první snímky pro suprafon natočila už dva roky předtím. Do české populární hudby přinesla takzvaně světový rozměr, a to jak v rozhlase, tak v televizi. Máme o ní celý článek, který se svou vzpomínkou přidává Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí?
2: Líbám, že ty máš tak rád. Dobrý den, dovolíte, prosím, mě zde volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene?
2: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak bublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku a zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady v lázních?
2: Tady jsem.
1: No.
2: Tak ty jsi to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande, 40, blondýna, mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická, jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí?
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Já se cítím výborně, svátečně. O to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
2: Co bych tam nedělal? Nikdy nebyl.
1: Nebyl? No dovolíte.
2: Prosím.
1: Víc jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Beket

0: Změna, pane.
1: Vegetativní, ale to vegetativci vegetuje. No. Já každému přeju. I Bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout.
2: No, dovolte, vždyť je to alkohol.
1: To není alkohol, to je becherovka. No. 13. pramen, no lízně ty si to.
0: Ani nápad, abych dopad jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
1: No, háj, co ty dělali průdušky v háji zeleným, člověče?
0: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
1: Já, že mám bílý. No, bílý. Já... Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
0: Co?
1: Krásně červený.
0: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už v 5 lázích. Dovolíte?
1: Prosím.
0: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou. No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete.
1: No nemůžu.
0: No. Vidíte, nemůžete rychle.
1: No nemůžu.
0: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
1: No prosím, a...
0: Co je? No to je hrozný.
1: Jestli něco zpozoroval.
0: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
1: Pro pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý.
0: A podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
1: No často, tadyhle mě to píchne a...
0: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Potom mě budete mít taky mozkovou analýzu.
1: Co?
0: No.
1: A co je na to dobrý?
0: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
1: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
0: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních poprávu. A tak vám mohu doporučit malé rozpílení. Támhle jde. Jestli se nemýlím, ta vaše sexbomba.
1: No, dejte mi pokoj se ženskýma, čověče. Já nemám sílu zlomit rohlík a vy na mě se ženskýma, jdete si za ní sám. Já jdu teďka na tu kyselku.

0: noc plná hvězd.
1: Víno zrálo, slunce hřálo, minulý podzim. Srdce mělo, co si přálo, na všechno byl rým. Chodili jsme rozhaleni, vítr nám vál do vlasů. To počasí dnes už není, zkrátka všeho do času. Když po čase potkal zase snad kamarád, kamaráda, no tak si podali obě ruce. A holky si pošeptali, kterého má, která ráda, pro koho jim tluče srdce prudce. Nikdo se nestaral o to, kdo co ví, a když někdo něco ví, no ať to ví, ať to, co ví, poví nebo nepoví. My všichni to víme, že je hezky, bylo hezky, a jak teprv bude hezky, až rozkvetou třešně a i švestky. Dnes to zebe, až Bůh brání, vítr se točí. Každý se infekce chrání, klobouk do očí. Je to známý nebo není, snad to poznám z hovoru. Jak počasí rychle mění kamaráda v bramboru. A proto se asi musí mluvit jenom o počasí, že nedozrály letošní švestky. Zprávy o povětrnosti hlásí, že se nevyčasí, že asi sotva bude zas hezky. Přitom ale samo sebou já to vím, samo sebou ale přitom on to ví, i když jeden druhému to nepoví. My všichni to víme, že se vítr zase otočí a že zažene mraky.

0: Noc s hvězdou.
1: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl: pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
2: Ale je to tak nějak.
1: No děkuju ti. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos, a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hilara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstný: halt, prosím, pane, to nic není. Prosím, najedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku, a požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl: prosím, pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
3: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
1: Jo.
3: A že jsme museli 10krát to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě v tom svatým Václavu, to bylo všem rozkošnej. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? A to se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavražil jsem svatýho Václava, pokleknu nad ním a začnu citovat první slova choráru. Načeš se ozve jeho píšťalka, skvostná myšlenka, skvostná. Boleslav zaspívá první slova choráru. A mám, no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat kol zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šanzonu.
4: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Tam jsme zpívali něco.
5: To muselo být. Vy jste v tom hráli, je to pravda, jak Karel hrál Václava, že jo? A mě Karel jednou říkal, že ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si z něj dělal legraci a říkal: pane, prostě zlatý brnění a vy vypadáte, letete na to divadlo jak stará Whitingrova. A on když vyšel po 10. už, tak říkal inspicientovi: tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít na ste Karej na tu rampu a říkal: prosím, takhle, to je ono, pane Karej.
1: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce.

0: čemu polárka, když si chladná jak led? Obejmu tě a nastydnu hned. Přesto polárko rád tě mám. Přijď dnes, polárko, večer k nám.
1: Mám strach.
0: Polárka sice ledová je,
1: oje.
0: Ví se však, že časem roztaje. Přijď dnes, polárko,

Svlíkni si košilku, lásko moje, do rána bílého daleko je, do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Do rána daleko, k srdci kousek. Krásné je, když lidi milujou se. Včera jsi mi utekla, teď jsi tady. Jako já žádný tě nepohladí. Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Na vodě voděnce tajou ledy. Co když jsme teď spolu naposledy? Svlíkni si košilku z porculánu, krásnější než si ty nedostanu. Červánky na nebi, rudá krvi, budeš má prvá a já tvůj prvý. Červánky na nebi, rudá krvi,

jsem ochoten přenocovat. Třikrát týdně ve stohu. Jíst ústřice, nosit cihly. Ale tohle nemohu. Uznejte, že to přec nejde. Podle mého mínění.

mám v puse bonbon, jak mám foukat trombon, když mám v puse bonbon. Kdybych tak hrál na piano, na housle či na čelo, umělecké svědomí by ještě možná mlčelo. Dle názoru odborníků nedá se s tím jinak hnout, budu muset neprodleně onen bonbon vyplivnout. Nelze

Noc plná hvězd. Poslechněte si citát. Cit říkal rozumu, víš, já nemohu jinak. A myslíš, že já ano? Odpověděl rozum citu. Víte, kdo to napsal? Malíř Zdeněk Seidl. Malíř. A já vám píšu, pane malíři, malíři v podobě krajánka, jak říkával Jiří Trnka. Píšu vám, pane malíři, tak trochu vaším stylem, jak sám vidíte. Píšu tedy ve vaší masce. Dovolte mi tu chvilkovou radost herce. I komedian se chce radovat. Píšu vám věty z vaší knížky. Mám ji rád. Vy říkáte na stránce 9, nemyslete si prosím, že chci být spisovatelem. I za sebe, pane malíři, bych to lépe neřekl. A na téže stránce píšete, čtěte to prosím jako zápisky, jako některé listy z některého stromu. I za sebe bych to tak chtěl říci. Stále z nás co si opadává. Jsme chodícími listopady, co? Kéž by na každém z těch listů bylo aspoň slovo. Stále z nás něco opadává. To není naše zásluha. To je růst a dar. Krásným, překrásným to umírání listů na podzim shledává Siráno, sám umíraje. Tak za listem list nás všechny pořád něco opouští. A opouštíme sami sebe. Chodil jsem s vámi, našimi lázněmi. A učil jsem se vámi. Učil jsem se vás. Odkud to jdete, pane malíři? Z kterých dob a míst to přicházíte? Jsou nekonečně daleko ta místa, ony doby. A přece na dohled. Ale nesmíte tam pohlédnout, říkáte mi. Pak mizí, pak ovšem mizí. Nechtějme všechno vidět. Vězme, je to vedle nás, či za námi, říkáte. A je vám v té chvíli 1000 let. A je vám let 5. Jste spolužákem pana Lippo. Sedá jste s ním v lavici, v noci pod hvězdami, v loubí u vín. A budete spolužákem těch, kdo ještě nejsou školou povinni. Chodíme spolu modrými večery těch našich lázní a vy se ptáte, tak kam napřed? V tom je náš jediný spor. Jestli do Dupárny nebo do Kořalny. A pak, snad první ze všech lidí toho času v lázních, jdeme na kutě. Totiž aspoň já. Ale co vím o vás? Vy jdete do trav. Nenecháte skřítky samotné. Jste hodný. Těžká je totiž samota těch, na které věří jenom málo kdo. Prochodíte noc někde v Kapradí, docela ztracen, docela šťasten. A příští den jakoby nic. Ale jen jakoby. Protože ono přece jen něco. Jak jinak byste mohl na stránce 10. pak napsat? Člověk by měl být jako kostka cukru. Nasávat se tím, do čeho jsem vhozen. Rozpustit se životem

0: noc s hvězdou.
1: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPPŠ+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
3: No, to je problém. Obezita.
2: A jo.
3: Co to je?
2: Moje obezita je problém. Obezita.
3: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
2: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
3: Tak to je pravda, to potvrzu. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk, toho jsem s obézitama nikdy nepotkal.
2: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
3: No hejda, doma mě před nima často varovali.
2: Před nima?
3: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
2: Počkej, ale to, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
3: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
2: No ne, obezita je obezita.
3: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
2: Počkej, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
3: Tak obezita je tloušťka.
2: Tloušťka, ano.
3: S tou jsou problémy.
2: Ano.
3: A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: Tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
3: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
2: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
3: ano, teď
2: nejí,
3: si uhodil,
2: jo?
3: Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
2: Ano, ano.
3: Čili já to shrnu.
2: Ano.
3: Za prvé, obézita není ta obézita, jak tady někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
0: Dochází na povídku.

záhybech pláště tou skrývá vždycky. Co na tom, že jí po svém obyčeji

0: Noc plná hvězd.
1: Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli, tak chtěl, aby to bylo, jo. A tam byl, on hrál nějakého cirkusáka, byl strašně urputný a pořád do nějaký, dívky tam švihal důdkama, jo, honil jí prostě po manéži a pořád to tomu Vrbskýmu nebylo dost, jo, tenhle, teď on je dost rasík přece, že jo, a když nasadí Míra, jo, ty děvko, já tě tady, a říkal, homola, to není ono, rozumíte, vy musíte, vy jste frajer ohromnej, rozumíte, vy musíte přijít, přece řeknu, ty děvko jedna, jestli já, říkal, dobře, pane Dezera, tak já to zkusím, Vrbskej si sedl a ten homola vyšel a prostě teď začal dělat Vrbský, jo, začal přišat a myslel, že mu to tím zvošklivý, jo, povídá, ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky, a teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal, no vidíte, homola, to je on.
2: A homola vůbec, homolovi jsou krásné historie, když hrál v Košicích, tak on mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu, slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statie. A byla premiéra a v novinách stálo. Pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 chýb.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: O čem právě rozhodujeme v komunálních volbách? No, o politice. Jeden by řekl, že logicky spíše o komunálních tématech a o různých preferencích, ale ona sama i ta kampaň podle toho vypadá. Vždyť strany ve městech podle hesel nelze vůbec mezi sebou rozlišit. Buď všichni hlásají, že chtějí přidat, zrychlit, makat, usilovat, pracovat a různě se starat, a nebo se jen předhánějí v různých plánech, jak co nejrychleji utratit peníze poplatníků, tedy nás, daňových poplatníků, z našich peněženek, na věci jistě dosti zbytné. No a co válka Západu proti Rusku a spor mezi ochránci normálního světa proti pokrokovým bořitelům všeho? O tom všem se nám aktuálně zamýšlí Ladislav Jakl.
1: Na stránkách protiprout.info

jsem z hůr, koukám na měsíc anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Noc s hvězdou.
1: Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv, jak říká přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan úředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu, a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opět vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opět v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval nad tím svým těma šupinama, jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil. A zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je, infarkt nebo co to je. A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na rampě. Jo? A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiána vypadl. A když už se blížil, tedy blížil, už byl asi leden, nebo tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče, já jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Když vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, do čeho mě tady cpete. A on říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý, vy to děláte výborně, to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. a letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne, bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady vzbory a Mařenka, Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten Indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. On říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Thompson i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořtici.

0: řadě slavných men. Byl to Šaj, byl to Šaj, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Hvězda.

0: Noc plná hvězd.
1: Snad zásluhou je mojí a ne vinou, že se ke mně tvé paže vinou. Snad vinou je to,

0: života.
1: S úsměvem idiota ti svoji lásku dá.
0: Mi svoji lásku dá.
1: S touhou a vášní a něhou pierota. S věrností.

srdce ženy je nestálé. Stálá bude vaše kvalifikace, až si ji zvýšíte. Stálou přítelkyní a věrnou přítelkyní bude vám i tato Lifelong Play deska z produkce Suprafonu, která v kteroukoliv denní i noční dobu, kteroukoliv dobu roku, podle vaší volby, vám opět zpřítomní brilantní piano Petra Zkoumala, bravurní kontrabas melancholického démona Pavla Greifunera jakož i extatické bicí Lacotropa. Nenadarmo vám tuto desku doporučil váš psychiatr. Pomohla jemu, pomůže i vám. A navíc, jakožto majitel této desky, stanete se vyhledávaným společníkem. Však vy dobře víte, proč jste si ji koupil. Jen ze sebe nedělejte neviňátko, které se schovává za gramofonem. His master's voice, vyšší bale.

0: nebe, usměj se na mě, jak žádná nedovede, kromě tebe.
1: Oh no.
0: Pověz mi, láčku, to, co chceš od života.

0: Noc s hvězdou.
1: Já tady zastupuji diváky,
2: ano.
1: Tak tě vítám.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým
3: povorech
2: to
3: ano,
2: vyložil. Ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím, tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsi jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Nemě bylo tlumečeno, že jsi mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočníky.
2: No, tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, leobradní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No, asi o rok a půl, páč. V prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem, nejsem sklíčen. Já se vůbec dělám. Já třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršrutu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč. Tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, já nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chceš
3: prosím,
2: něco,
3: ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou veselou hrou, co... No, veselou hrou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem ho, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka... No a teďka vypadá to, že jsem se chytnul. Teď jsem se chtěl zeptat nějakých, kteří tam byli před restaurací, nevím, co to bylo za lidi, tak ze stínu jenom, auto jsem nechal na křižovatce a pár těch metrů jsem tam došel, ze stínu mě nepoznali, říkali, prosím, Sovák, takový blbec neví, kde je Praha. Tam, prosím vás, na Prahu to je tak nebo tak. A on povídá místo toho, tak Sovák, a tam ty začali utíkat. Ke mně.
3: K tobě. Jo,
2: a teď já nevěděl, o co jde. Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vyděšený, protože jsem nevěděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl. No ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
3: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má... A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
2: No. No, hraju ho.
3: Hraješ ho, tak.
2: Hraju ho. S tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl někdy čas lámat hlavu.
3: Ano.
2: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval Táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
3: studuji
2: jsem šel
3: do...
2: Jo, no studuju, porád ho studuju.
3: Jo? Budeš mít fousy?
2: Jo, ty spodní, jako spodní. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půlový.
3: Tam se ani...
2: To byl chytrý člověk.
3: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jako z konzervatoř?
2: Ne.
3: Ty nemáš?
2: Ne.
3: Já taky ne.
2: Ne, taky ne.
3: Přímo ze života, jo?
2: No tak ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat. Já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No a tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
3: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
2: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
3: jednou.
2: Já jsem svýho času ochořel na exudá, to je prostě voda na plících, populárně
3: ano.
2: Řečeno.
3: Ano.
2: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
3: Já si pětu exudát s exulantem, ale to je jedno.
2: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
3: Ano.
2: A teďka taky vypouštěj.
3: Ano.
2: A teďka si představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
3: ano.
2: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano. Zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
3: ano.
2: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
3: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
2: Tohle to jsem
3: to měl, okno,
2: to pochopitelně takhle nadchnutý, jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
3: Ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
2: taky jo, tak, to bych myslíš, chtěl... Já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem je to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy 0,5 roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
3: Ano.
2: Nepřetahujem to.
3: Ne.
2: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
3: Dogy.
2: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
3: Ano.
2: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
3: Dog.
2: Ano, ano.
3: Dogo.
2: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený. Jo, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
3: ano.
2: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. Takovou hypotézu jako detektiv a ona vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tavu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo už potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa si je nadšený a nebo prostě
3: ne,
2: rozuřený. Poznám. No
3: to... Já to nikdy nepoznám ani u herce.
2: Někdy, no. U některých je to těžký.
3: Ano,
2: no tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse buřte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel nějak kulal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, bebe. No, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím studoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
3: Ano.
2: A ten druhej, ten zase koukal, jak píšu a vždycky mi takhle packou, jo?
3: Jo.
2: A teď bába od stolu přes vejde nepozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já takhle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
3: Ano,
2: tak zlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To to ještě.
3: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s Husím Prejtem.
2: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
3: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
2: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
3: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
2: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
3: Ano.

0: který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem, tam to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, kleště, pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, dí druhu, blbče se víc. No a právě s tím prejtem, tak to bylo taková...
1: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
0: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v bílým plášti v čepičce u stolu černoviny, poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, tím pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylečel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
1: Jirko, ty jsi jezdil moc často jako umělec, voják.
0: Jako voják, umělec.
1: Jako voják, umělec.
0: Když je voják, musí být umělec.
1: Ano. Že jsme spolu sloužili v armádním uměleckém souboru.
0: Jako v Auzu.
1: V Auzu, ano. A vzpomínám si, že jsi jednou narazil někde, já jsem s váma nejezdil, protože já jsem nebyl ani voják, ani umělec, já byl písař, jak víš. Já jsem
0: výborný byl... písař.
1: Ano. A já jsem...
0: Dneska se vyprávě o tvém písmu při táborových ohních.
1: Ano. A ty jsi jednou na jednom zájezdě, já nevím, co jste to hráli za kus tenkrát, s čím jste to jezdili.
0: Já taky už ne. Ty ani... To bylo z temna do dne, nebo ze dna do tmy, já nevím.
1: Tak nějak, ano, něco takového jste hráli, já jsem v tom nebyl obsazen a ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník, nebo...
0: Loutkář, jo, myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
1: Plnovous.
0: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla, jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne.
1: Ano.
0: Mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, no, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, já jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou, takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plné vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili z blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra pásí, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč. A byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
1: vypil.
0: No, tak skvašenej.
1: Ano.
0: Skvašenej. Tenkrát ještě byl skvašenej.
1: Ano.
0: A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
1: Klích?
0: Ne polivku, klích. Klích.
1: Ty máš rád klíkne?
0: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
1: No.
0: Šel jsem s tím klíhem nahoru, kde ve 13, myslím, pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam je chytli.
1: Jo.
0: Co, vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí, beztrestně jediná možnost. Jak leží, vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne, a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.

0: Já jsem moc krát tuhle historku o tobě vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede. Rozumím. Možná, já se nechci chlubit, možná, že by mě to napadlo, pochybuju. Ale že bych šel ohřávat hrnec klíhu, to tedy oceňuju. Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se napít na svý zdraví?
1: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.
0: No to je rybízovej mož, to můžeš. No.
1: Mirečku, tak, já myslím, že bychom to měli ukončit.
0: Prosím.
1: Já bych právě ještě jaksi nakonec měl takovou malou improvizaci. Já totiž jezdím po té naší krásné vlasti a tak s těma lidma se mnou stále ve styku, ale mě žádají všude, kde jsem, abych až se s tebou sejdu, protože jedna paní říkala, vy prý máte vystoupit v tom přenosu H. Kdybyste... Kdybyste byl tak laskav a ty prostě těch vzkazuje tolika, těch děkovných vzkazů.
0: No, proč říkáš paní, ale adresu si neřekl.
1: No ne, ona byla tak stará, že nakonec...
0: Aha, pardon.
1: Já bych chtěl říct tohle, já jsem to, všechny ty přání nelze tady vyjmenovat, bylo to strašná
0: ani rada, splnit.
1: Díku a tohleto, já jsem to shrnul. Všichni jsou ti vděční za to, že dokážeš mladým dávat moudrost, a starým vracet mládí. Za to ti děkuju. Oni i já.

politiku, netušící, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.